řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Traníček a protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

0: prostřednictvím puzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

tohle samozřejmě rozněl jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

verše psát, pro tebe psát, pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

a srdci pořád mám. Středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi. Mám za sebou asi

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šňávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl a

0: ty ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vede na Jirku Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: ji dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Ano, abych lépe viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem snědl jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme? Koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď budu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravár. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela, kopela, koperec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koperec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, tak víc na nešeřeje. Lunda! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? O co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: To bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v koze nebo přestat kouřit nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koveny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat v každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je, fůra, ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, včera maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osu.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si ji spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky no, otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní programy.
1: Po představení. Noci, no.
0: No. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi no. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: No, to jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je?
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jenžurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Jenžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den. Tady je Petr z Teplice nad Bendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: taky zdravím. Pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře. Děkujeme moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Jenžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tímhle! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no něco.
6: Na mě si špekne
7: se to všecko jenom zdá.
6: No tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu vednu kašlu, když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že to už dávno neudělám.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si pamatuj. Tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To si chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
6: Těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popelíček, to je naše. Popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Tady ten lichu. Do hospody, jo?
7: Tady. Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno máme zasví. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore! Nemrzí ho! Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš,
7: že jsem luxovala. Ježiš, my jsme si zaluxovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
8: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
8: No, to osm pryč, to.
7: Je, definujeme se.
8: To může být tak osm pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou a vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi pak, pokud
1: ovšem potom, na to co přijde, se
2: no to jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal
2: je, jak
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubičkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a Roubiče říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví, no. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, ne, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já že bych teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě... někdy touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: a co se týče divadla, to nepředávám.
1: To by mohlo dopadnout no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může
2: případě,
1: pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou a Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: Jiří Lír, o Lubi jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
1: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
0: Ne.
1: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
0: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
1: Čurdičku.
0: Při počtu jeho čurdiček.
1: Ne, přibyl do mojich čurdiček.
0: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
1: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
0: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
2: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem.

0: Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Krásné, hezké den, květnové.
1: Děkujem.
2: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás na videu.
1: Díky, já vás taky.
2: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
1: Děkuju, no.
0: A co vybíráte?
2: Jasné, pěkný film.
1: Ano.
2: Tak. A dávám Bčko.
0: Dobře, děkujeme
1: díky,
0: moc.
1: Díky, krásný den.
0: Kdo další je na telefonu?
3: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a i pana moderátora. A dala by som si Felixa.
0: Felix Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska.
1: Den,
0: ať se vám daří. Vítejte u nás.
4: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
1: Děkujem.
4: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felix Holzmanna.
0: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
5: Ano.
0: Povídejte.
5: Slyšíme se?
1: Ano, dobře. Slyšíme.
5: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
1: My vás taky zdravíme.
5: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru.
1: Mm-hmm.
5: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
1: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já
5: ano.
1: To mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
5: jo,
1: takže
5: mě to
1: baví, no.
0: Zase něco nového.
5: Ano, ano.
0: Dobře.
5: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
1: Ne,
5: hodně,
1: to mě ani nevyčerpává. To je takový,
5: ne?
1: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
5: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
1: To mám radost.
5: Tak jo, díky. Děkuji.
0: My taky za zavolání.
1: Mějte
0: vy se mějte,
1: krásně.
0: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
6: Myslím vás, koho tady hledáte?
7: Co říkáte?
6: Ale koho tady hledáte?
7: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
6: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
7: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
6: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
7: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
6: Skoro normálně?
7: Ano. Takový malý blonďák je to.
6: Malý blonďák?
7: Ano, obarvený na černo.
6: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
7: Ale po mně se měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
6: Otazník?
7: Ano, ano.
6: Jaký otazník?
7: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
6: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
7: Vlastně dotazník.
6: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
7: Byl tady?
6: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
7: Jo,
6: no.
7: Takže jste to neřekl hned, člověče.
6: No.
7: A vyplnil mě to všechno?
6: No tak to já nevím.
7: No nevím, jak to je jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
6: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
7: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
6: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
7: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
6: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
7: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
6: Ano.
7: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
6: Ano.
7: Ano, tak
6: sem přijde jméno.
7: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
6: No vaše jméno.
7: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
6: Ne. Jenom kdy a kde.
7: Vlastně kdy a kde,
6: no,
7: ano.
6: No, podívejte
7: ano,
6: se,
7: to,
6: tady...
7: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
6: No, ne, všem, že
7: no, ale já rozumím, ano, takhle.
6: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
7: ano.
6: Sem napíšete, kde jste se narodil.
7: Ano.
6: A tady, kde je místo,
7: Tady.
6: Vlastně obrácení.
7: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
6: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
7: A jo, jsem na to místo, na to místo, ale to je jasné, to je jasné. Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
1: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
0: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
1: No, dovednosti, ne. No tak zkušenosti. Dovednosti taky byly nějaký,
0: jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý.
1: No,
0: taky?
1: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
0: Dneska by si psal na koni.
1: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
0: Jo.
1: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
0: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál o koní.
1: Ano, Dobrá voda.
0: Hrál jsi tam?
1: Ne.
0: Nebylo ti to líto?
1: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
0: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
1: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
0: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mývali slepičko nebo koně.
1: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalunku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
0: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
1: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
0: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě podruhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS 900104. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Takže jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mi to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel, bych se.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No, já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Vy jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To sice v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí.
7: Hlasivka.
8: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: já
1: daří.
4: Taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Chrastava chce obnovit plné fungování obvodního oddělení policie. Obyvatelé Čisté Uhorek i sousedních obcí sepisují připomínky k návrhu akceleračních zón pro vznik větrných elektráren. Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka, podle Vojtěcha není hrozbou. Dnes bude velká oblačnost s přehaňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Verní Chrastavy na Liberecku bude usilovat o obnovení obvodního oddělení policie. Od dubna 2022 je spojené s oddělením v Hrádku nad Nisou. V Chrastavě je pouze služebna s omezeným provozem. Podle starosty Michala Canová ze starostů pro Liberecký kraj policie ve městě chybí. Velitel strážníků Marcel Másílko potvrdil, že ubylo hlídek. O obnovení oddělení chce Verní Chrastavy jednat s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem z hnutí ANO, říká starosta Canov.
2: Věřím, že ho dokážu přesvědčit, že tady to obvodní oddělení má existovat. Chci začít ta jednání během 2 měsíců. Nečekám, že to bude něco snadného. A já věřím, že mu půjde hlavně o to, aby byla zachována ta bezpečnost na těch místech a to, že je prioritní.
0: Už stovky lidí v Horní i Dolní Kalné, Bukovině a Čisté Uhorek podepsali nesouhlas s vymezením akceleračních zón. Obce a občané mají možnost do 1. června zaslat své připomínky Ministerstvu životního prostředí. Popisuje současný stav veřejných debat nezávislý starosta Čisté Uhorek Ladislav Jiřička.
3: V této době svoji připomínku mohou vznést občané, mohou vznést vlastníci půdy, mohou vznést občanská sdružení, mohou vznést obce. My jsme ve shodě 7-0, my to tady prostě nechceme.
0: Na tocích v povodí Labe zatím neplatí žádná plošná omezení odběrů povrchových vod. Situace se ale může brzy změnit. Kvůli přetrvávajícímu suchu ubývá vody v korytech řek, například na přítocích Jízery, Smědé nebo Lužické Nisy a dalších. Podle ředitele povodí Labe Mariana Šebesty je situace horší než v roce 2018, který byl dosud nejsušším rokem v historii Česka. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bolovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bolovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí. Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená. Nemá ani příznaky a o její přijetí požádali Američané.
1: Počasí.
0: Dnes bude po většinu dne velká oblačnost, během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky, večer budou srážky na západě kraje četnější, ojediněle i možnost bouřky a nejvyšší denní teploty 17 až 20, na Českolipsku až 21 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicemi Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno a dobrý poslech přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Teď už tady 4 minuty po 5. hodině. Polovina pracovního týdne, znamená to tedy středu, dnes s datem 20. května. My vás zdravíme právě do nového dne a společně si budeme moci ranní vysílání už za okamžik také trochu osladit. Dá se poznat ideální čas na stáčení medu bez neustálého otevírání úlu. Máme, myslím si, dobrou zprávu. Dva studenti z ČVUT totiž vyvinuli takzvanou chytrou včelí váhu, která to dokáže. A hlavně ji chtějí zlevnit takovým způsobem, aby mohl mít včelař pod každým úlem. Zní to možná trochu jako utopie, přesně proto už za okamžik nabídneme ve vysílání další podrobnosti. Popřejeme tedy příjemný poslech ranního vysílání a hlavně úspěšné vykročení do dalšího pracovního dne.

0: S Martou Kubišovou, myslím si, úspěšně odstartováno. Středeční dobré ráno je tedy na svém začátku. My v tomto směru můžeme popřát hlavně příjemný poslech, také právě úspěšnou středu s datem 20. května. A k tomu se společně už také teď věnovat týmu, věnovat se tedy tématu, o kterém jsme před okamžikem mluvili. Studenti Českého vysokého učení technického totiž vyvinuli chytrou včelí váhu. Ta sleduje hmotnost úlu a tím také dokáže určit nejvhodnější dobu pro stáčení medu. Cílem dvou studentů fakulty elektrotechnické není přijít s úplně novým řešením, ale výrazně zlevnit a také zpřístupnit technologie, které už dneska existují.
1: Nacházíme se na včelnici na Benešovsku, nyní se díváme na stanoviště zhruba o 8 úlech.
2: Student Českého vysokého učení technického Lukáš Kalenda mi ukazuje barevné úly plné včel, ale včelí váhu schovává jen ten žlutý z nich.
1: Tedy se podíváme, tak mezi úlem a kovovým podstavcem máme uložené skryté tenzometry. Tenzometry nejsou na oko viditelné, ale pokud se podíváme pořádně ze spoda, tak tam vidíme celý mechanismus úlové váhy.
3: Já tady vidím takovou černou krabičku a spoustu drátků, kabelů.
1: Tak černá krabička v tomto případě je z prvního prototypu a slouží na zapínání a vypínání baterie.
2: Včelí váha tedy působí jako nenápadný technický prvek schovaný pod úlem. Tenzometry, které zachycují hmotnost, doplňuje malá plastová krabička s řídící jednotkou a baterií. Právě tam se podle studenta Šimona Přerovského ukládají naměřená data, která můžou včelaři vidět v mobilní aplikaci.
4: Vypadá to tak, že jsou čtyři krabičky, ve kterých jsou právě tenzometry. Každá se dá do jednoho rohu úlu, jsou propojený kabelama. A tady to funguje tak, že necháte to pod tím úlem celý rok a během toho roku to prostě každých několik minut nebo hodin měří vlastně tu váhu a potom to vytváří grafik, ze kterých ten včelař čte ty data.
2: V čem je ten váš prototyp jiný než jiné včelí váhy, které už si třeba včelaři teď můžou koupit?
4: Tak v tom je vlastně trošku takový háček. On jakoby oproti jiným váhám o tolik jiný není, ale naším hlavním cílem je ty váhy zlevnit, protože pro včelaře současné váhy jsou relativně drahé a třeba často to mají jenom pod jedním úlem, místo toho, aby měli třeba možnost se dát pod každý úl na stanovišti, což jim přidává určitý jako možnosti. Teďka se snažíme vyvinout úlovou váhu, která bude levnější a vlastně uživatelsky jednodušší, tak aby si to vlastně jakýkoliv včelař mohl dovolit.
2: Právě možnost sledovat víc úlů najednou může včelařům dát přesnější přehled o tom, co se děje na celém stanovišti. Data z váhy ukazují třeba zimní úbytek zásob, jarní rozvoj včelstva i letní období, kdy hmotnost rychle roste díky přibývajícímu medu, vysvětluje Lukáš Kalenda.
1: Úlová váha nabízí pro včelaře informace o stavu hmotnosti, což je zejména živý monitoring váhy. To znamená, že včelař vidí stále váhu svého úlu. Pokud by například musel na měsíc odcestovat, tak může sledovat vývoj hmotnosti a může mít obecný přehled, v jakém stavu jsou jeho včelstva. Například zda se nevyrojilo, nebo sledovat tím výnosy medu.
2: V létě přitom může úl přibírat i několik kilogramů denně. Část tvoří přinesený nektar, část voda, která se postupně odpařuje. A právě tenhle vývoj hmotnosti pomáhá včelaři přesněji odhadnout, kdy je med skutečně připravený k vytáčení.
4: Hlavním cílem váhy je ušetření času včelaře. To, co vlastně váha nám dává za informace, není nic, co by včelař nemohl zjistit tím, že se třeba podívá do úlu. Ale když má váhu, tak vlastně může minimalizovat ten počet zásahů přímo do toho úlu, anebo ten čas, který musí na včelnici strávit.
2: Dodává Šimon Přerovský. Studenti chtějí systém dál testovat a zároveň upravovat tak, aby byl co nejdostupnější. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani dnes se s počasím nebudeme úplně nudit, můžeme už teď v podstatě nahlásit po většinu dne velkou oblačnost, jen tedy ráno by mohlo být hlavně na východě kraje i polojasno. Během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky, večer mohou být srážky hlavně na západě kraje četnější a ojediněle i dnes můžeme počítat s bouřkami. V noci budou srážky i oblačnost postupně ubývat, nejvyšší denní teploty dnes mezi 18 až 21 stupni, na horách měříme mezi 14 až 17 stupni. Můžeme doplnit informace také o větru, očekáváme ho většinou slabý. V bouřkách a přehánkách by mohl přechodně také zesílit a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Také s Petrem Mukem pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a to přejeme i vám, tedy našim posluchačům. Společně se ale můžeme vydat na okamžik i k dnešní 13. hodině, kdy opět ve vysílání nabídneme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit? A čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Jak to vypadá s otevřením Edmundovy soutězky ve Hřensku? Ne, no na to se za okamžik podívám ve zprávách s Ivetou Bláhovou.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Sídliště u nemocnice v Mimoni na Českolipsku bude mít nový přívod vody. Severočeská vodárenská společnost mění potrubí, které v posledních letech několikrát prasklo. Kvůli stavbě není nutné rozkopávat silnice a chodníky. Rozvod vede z velké části pod travnatými plochami. Hřensko na Děčínsku se intenzivně připravuje na otevření Edmundovy soutězky. V ní obec provozuje plavbu po lodičkách. Teď se mohou návštěvníci svést na pramicích jen v sousední divoké soutězce. Nad Edmundovou soutězkou správa Národního parku České Švýcarsko ještě zajistí nestabilní skalní masiv. Zemědělci zvažují, že budou míň hnojit. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. A pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. To by znamenalo mimo jiné nižší výnosy plodin. Fotbalisté Jablonce a Karviné si zahrají o titul v Českém poháru. Finálový duel začne na neutrálním hřišti v Hradci Králové v 18 hodin. Dnes bude po většinu dne velká oblačnost, během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky. Večer budou srážky na západě kraje četnější. Teploty 17 až 20, na Českolipsku a

5. května v kalendáři a po zprávách Ivety Blahové vás můžeme přivítat do poloviny pracovního týdne. Je tu středa, ta pokračuje právě i v našem vysílání, kdy se už za okamžik podíváme například na péči o několik dní staré ptačí mládě v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Kolikrát denně ho musí ošetřovatelé krmit a proč vstávají i v noci? Nejen o tom uslyšíte v další reportáži a to už za chvíli.

0: 5:39, čas nám trochu poskočil, my jsme měli možnost ve vysílání užít si další písničku, která nám nezestárla. To byl Karel Zich a s ním Máš chuť majoránky. Před okamžikem jsme ale také nastínili, kam se vydáme, a v tomto směru to bude trochu ornitologicky zaměřeno. Ono po bouřkách a silných deštích přibývá v těchto dnech v záchranných stanicích ptačích mláďat, která vypadla z hnízda. V Lípě nad Orlicí se teď starají nejen o malého vrabce, ale také o další ptáky a také o opuštěné savce. Některá mláďata potřebují krmení každou hodinu a bez pravidelné péče by nepřežilo.
1: Aby, ještě, vypadá, že velký hlad.
2: V záchranné stanici v Lípě nad Orlicí mají na pilno. Po bouřkách sem lidé přivážejí vypadlá ptačí mláďata a některá potřebují nepřetržitou péči. Jedno z nich právě krmí ošetřovatelka Jindra Veselková.
3: Tak teď jsme krmili holátko, vypadli z hnízda, vypadli tři po té bouřce a jenom jedno přežilo. Myslíme, že i když to není úplně patrný, že to zřejmě bude vrabeček. No a krmí se prostě kašičkou přímo do holátka, jak to vidíte, každou hodinu. Je umístěný v inkubátoru, protože nemá ještě termoregulaci, takže musí mít kolem 35-37 stupňů. No, stačí.
2: Krmení tak malého ptáčete přitom není vůbec jednoduché. Kašička musí mít správnou hustotu a opatrnost je podle Veselkové zásadní.
3: Když je to moc řídký, tak se mu to může dostat do tracheje a může se tím zalknout. Musíte opatrně do správné hloubky toho krčku a vlastně po malých dávkách tam stříkáte tu kašičku, aby se zasytil, a potom, když je správně to mládě nakrmený, jako třeba teďka, tak vidíte, že v pohodě spinká.
2: Jenže tím práce nekončí. Ve stanici teď pečují i o další ptačí mláďata nebo malé savce.
3: No. To, co tady za mnou pípá, to jsou právě kosáčci, který spadli s celým hnízdem. No a ty se krmí po 2 hodinách. Pak jsou tady ještě samozřejmě savci, takže zajíčci, kůna malá, a to je po 3 hodinách, po 5 hodinách, ale ty se bohužel krmí i v noci.
2: Ani noc tak pro zaměstnance záchranné stanice neznamená klid.
3: Ptáčátka krmím naposledy kolem půlnoci a vstávám k tím ráno v 6.
2: Právě jarní a letní měsíce bývají pro záchranné stanice nejnáročnější částí roku. Denně se starají o desítky zraněných nebo opuštěných mláďat. Ze záchranné stanice v Lípě nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes bude v Libereckém kraji převážně velká oblačnost, jen tedy v ranních hodinách by mohlo být na východě kraje i polojasno. Během odpoledne už ale očekáváme také ojediněle déšť nebo přehánky. Večer by mohly případně srážky na západě kraje být četnější. V noci budou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Existují profese, u kterých vás smích na pracovišti může přijít pěkně draho, třeba na divadelních prknech. V předlistopadové éře to zažil i herec Miroslav Moravec, který kdysi často hrával po boku Marie Drahokupilové.
1: My jsme partneřili u Neumannů v divadle. My jsme hráli furt manželský pár nebo milenecký pár, my jsme byli na sebe jako zvyklí. Ale měli jsme oba dva malou kosmetickou vadu. My jsme strašní smíškové oba dva, ale hrozní smíškové. Já jsem za madlu zaplatil šílený pokuty na divadle, protože vždycky, když jsme se odbouchli, tak oni šíleli a ježiš, to se mi stalo, ale to musím vyprávět. My jsme s madlou hráli irkutskou historii a Madlenka hrála takovou statečnou sovětskou ženu, která má dvě děti a dva milence. Nevím, jako, jak to tak bylo, ale tak to v té Irkutsku tak je. A já jsem hrál jednoho z těch milenců. A madla mě něco řekla, něco, prostě, já už teďka nevím, co to bylo, a odbourala mě. Lohnický, který to byl v hledišti, a jenom udala, věděl, že je zle. A já jsem říkal, počkej ty potvoro, tohle to ti nedaruju. A když jsem byl zády k hledišti a Madlenka Amfas, tak jsem na ní udělal. A Madle se udělal takový přírodní úkaz na obličeji, takhle se jí byla u nosu bublina. Což tedy jako ženě nesluší, že jo? U herečky to zakázaný, ale u sovětské ženy to tehdy bylo na kriminál. Ale nejhorší na tom bylo, že ta bublina jí rostla. A teď lidi už to viděli, začali se smát. Já začal jsem tak se chrechtat a teď já jsem říkal, že se na ty bublině vznese. Jo? A najednou to v jednu chvíli to udalo. Ping! A ta bublina praskla, se rozprskla a to už jsem nevydržel. Začal jsem se ohýbat smíchy. Lohnický, který to viděl, Madlenka se rozesmála taky samozřejmě, lidi zvali smíchy. A Lohnický, který byl v hledišti, tak utíkal takhle dozadu, stoupil si do toho portálu a zval 500 korun pokuty. To neměli dělat. 1000 korun pokuty. My s každou pětisovkou zvali víc a víc. Až skočil na 2500 a my jsme se s tou Madlou tak smáli, že musela jít opona. My jsme skutečně zaplatili každý 2500, to byly tehdy veliký peníze, 2500 pokuty, on to potom v prémiích vrátil teda, jo, ale to jsme zaplatit museli.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stoupnou. Po prvním kole přijímacího řízení na střední školy je v Libereckém kraji volných ještě 700 míst. Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Dnes bude velká oblačnost, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzroste. Jeden litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, to je o 28 haléřů víc než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty dnes stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Téměř 700 volných míst je na středních školách v Libereckém kraji po prvním kole přijímacího řízení. Největší zájem byl tradičně o střední odborné školy, učiliště a také gymnázia a licea. Úspěšnost se podle systému DIPSY pohybovala kolem 80%. Doplňuje krajská radní pro školství Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Řada uchazečů se dostala na školu uvedenou na první nebo druhé prioritě. Přesto ale zůstávají obory a školy, kde je konkurence dlouhodobě mimořádně vysoká.
1: Obec Brniště na Českolipsku připravuje stavbu kanalizace. Obyvatele obce a místních částí Velký Grunov a Luhov od června postupně navštíví zástupci projektanta, kteří zakreslují polohy domovních přípojek. Na projekt za 250 milionů korun Brniště žádá o dotaci Ministerstvo životního prostředí. Bude to největší investice v novodobé historii obce, říká nezávislý starosta Michal Vinč.
4: Do září letošního roku by se měli mít projektovou dokumentaci, do konce roku počítám, že by se mohli mít vydaný stavební povolení a v příštím roce by jsme chtěli zahájit výstavbu.
1: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu se má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánována až do roku 2040.
2: Počasí.
1: Dnes bude po většinu dne velká oblačnost, během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky, večer budou srážky na západě kraje četnější a teploty 17 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na trase Turnov Liberec u Hodkovic nad Mohlekou dejte pozor, leží tam mrtvá srna v rychlém pruhu, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká polní. Objížďka vede Tovární ulicí, uzavírka potrvá až do konce května.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Středeční dobré ráno pokračuje také po 6. hodině. My v tomto momentě přejeme tedy příjemný poslech a samozřejmě poklidné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. 20. května v kalendáři, my ale budeme mít za okamžik možnost ještě se vrátit ke včerejšku, tedy k 19. To totiž astronom a odborný ochránce tmavé oblohy Pavel Suchan oslavil narozeniny. My tak ve vysílání za chvíli připomeneme i jeho rozhlasová vystoupení. Od mikrofonu vás tedy i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

0: S Michalem Tučným jsme vkročili do další části našeho středečního ranního vysílání. Píseň Starýho psa novým kouskům nenaučíš dozněla 12 minut po 6. hodině. Čas, kdy popřejeme hlavně tady úspěšnou polovinu pracovního týdne. K tomu se můžeme pozastavit také, jak jsme zmiňovali u včerejšího data, tedy u 19. května. A k tomu tedy jenom doplnit, přes půl století totiž představuje lidem vesmírné úkazy na noční obloze a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchana totiž včera oslavil 70. narozeniny.
1: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězdárem popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
2: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách Radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
1: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli, to už se dneska ve vědě nedělá. Astronom v té kopuli vlastně není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku.
2: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal.
1: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení, k nám je velká spousta v průběhu roku.
2: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
3: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie. Na všech úrovních stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
2: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. Společně s přírodovědci a technology vysvětluje i obyčejným lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
4: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci se svítíme pro sebe, ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
2: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
4: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
2: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Středa bude převážně oblačná, jen tady ráno ještě na východě kraje by mohlo být i polojasno. Během odpoledne už ale očekáváme také ojediněle výskyt deště nebo přeháněk, večer by mohly srážky na západě kraje být četnější a ojediněle by se mohly objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 18 až 21 stupni, na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety, v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme pokladníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Fenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtsekiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl z baběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.

0: Jaká výstava je aktuálně k vidění v galerii Nisa Factory v Jablonci nad Nisou? To se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Městské slavnosti v Chrastavě na Liberecku by v budoucnu mohly být o den kratší. Doposud trvala kulturní akce od pátku do neděle. Nově by mohl program skončit už sobotu. Námět na zkrácení obdrželi zastupitelé. Spustili proto anketu pro veřejnost. Radnice v Turnově chce koupit bývalý závod firmy Precioza. Vyplývá to z podkladů pro čtvrteční zasedání zastupitelstva města. Poboční výrobní areál Preciozy se nachází v lokalitě Koňský trh, kde chce město postavit novou obytnou čtvrť. Zaplatilo by za něj 10 milionů korun. Lidé v Jablonci nad Nisou můžou v galerii Nisa Factory nově vidět výstavu Ivany Šrámkové. Autorka se věnuje sochařské práci a velkoformátové malbě. Nejčastěji zastoupené jsou figurální sochy ptáků, které umělkyně doplňuje o nalezené předměty. Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud. Hokejisti Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko nakonec vítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších úterních utkáních Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5. Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, po většinu dne ale bude převážně velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky, večer srážky četnější. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 9 u České Lípy se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, z opatrnosti je místo průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 6:30. Dobré ráno přejeme ze studia Českého.

0: viaje. Sí.
1: Richard Miller a s ním také další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To s datem 20. května pokračuje. Ještě jednou přejeme příjemný poslech právě našeho ranního pořadu, tedy Dobrého rána, ve kterém můžeme teď už tedy 11 minut po půl sedmé nabídnout další aktuality z Libereckého kraje. Ku příkladu v Jablonci nad Nisou se v pátek 22. května koná Street Food Festival. Jednoduše si tedy budeme moci udělat chutě, letos se ale přesune z Dolního náměstí na náměstí doktora Farského a do Podhorské ulice. Festival začne v 11 hodin dopoledne a potrvá do 19. hodiny. Kromě pouličních jídel z celého světa se můžete těšit i na sladké speciality, také piva z malých pivovarů, vína z rodinných vinařství i osvěžující drinky a také koktejly. Tak v případě, že přemýšlíte, jak si zpestřit tedy konec pracovního týdne, začátek víkendu, v tomto směru věříme, že jsme příjemně nasměrovali. K tomu se můžeme podívat také na technické záležitosti. Například skupina ČES v tomto směru informuje o plánovaném přerušení dodávek elektrické energie. Můžeme připomenout, že jsme informace hledali tedy právě na webu města Smržovka. Elektřina nepůjde tedy dnes ve středu, a to konkrétně od 7.30 do 19.30 v Lučanech nad Nisou, Nové Vsi nad Nisou a také právě ve Smržovce. A následně tedy zítra 21. To bude mezi 7 hodinou a 30 minutou až do 17.30 v Nové Vsi nad Nisou, Pěnčíně a také ve Smržovce. Přesná čísla popis, na kterých se to týká, najdete případně právě na webu Smržovky, odkud jsme tedy informaci čerpali.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás po většinu dne čeká velká oblačnost, během odpoledne se ojediněle vyskytne také déšť nebo přehánky, večer mohou být srážky, následně na západě kraje četnější a ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce a většinou k tomu hlášený slabý vítr, převážně západních směrů.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S datem 20. května pokračuje naše ranní vysílání a právě dnes si připomínáme Evropský námořnický den, který se z iniciativy Evropské unie slaví od roku 2008. Vidí ale ještě současné děti, kdo je vlastně námořník a co všechno jeho práce obnáší, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková u předškoláků.
1: Se řídí loď, aby nikam nenabourala a nepotopila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
2: Ten řídí loď, by nikdo nespadl do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenabourala třeba do ledovce.
4: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
5: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
6: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
2: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
7: A má hlavně na sobě oblečení.
8: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechno musí o moři vědět?
9: Aby ho na nějaká toho chobotnice toho nevzala, tak musí vědět, aby tu loď měl v pořádku.
2: Jak je to hluboký a jestli to tam je nebezpečný nebo ne.
10: Že může tam být nebezpečný žralok.
11: A nebo že by tam byl nějaký takovej vodopad a kdyby tam šli, tak by někdo mohl

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Sara Morena.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hrádek nad Nisou hledá už po druhé firmu na stavbu náplavky. V Novém Boru na Českolipsku jsou dnes krajské hry seniorů. Altán na Marijně vyhlídce v Národním parku České Švýcarsko bude do konce května kvůli údržbě nepřístupný. Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, přes den převážně velká oblačnost, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku už podruhé vypisuje výběrové řízení na firmu a stavbu náplavky a vodního parku podél Okružní ulice. První kolo muselo město zrušit. Podle nezávislého starosty Pavla Farského byl problém v tom, že radnice vypsala první soutěž v době začátku konfliktu kolem Hormuzského průlivu.
2: Cena ropy rostla šíleným způsobem, oni nevěděli, co mají nacenit. Teďkon už se to snad ustálilo, ale pro nás je tato nestabilita velkým problémem, protože když máte dotační tituly, které mají termíny a vy to teďkon vysoutěžíte jednou, po druhý a nikdo se nepřihlásí, tak pro nás je to velká prekérka.
0: Sportovci nad 60 let věku dnes v Novém Boru na Českolipsku porovnají své síly. Areál základní školy u lesa hostí 7. krajské sportovní hry seniorů. Smíšené týmy se utkávají v celkem 10 disciplínách, říká za organizátory Miroslava Palečková.
3: V těch 10 disciplínách je určitě chůze s nordickými holemi. Bude to nikoliv na 800 metrů, ale zkrátili jsme na 600 metrů. Bude tam lukostřelba, hod šipkami. Máme i seniorku soutěžící, která je narozena v roce 1937.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko zapustila do údržby altánu na Marijně vyhlídce v Jetřichovických skalách. Řemeslníci brousí dřevěné prvky a pak je napustí olejovým nátěrem, aby lépe odolávali povětrnostním vlivům. Turisté mohou na skálu, kde je altán umístěný, vystoupat, přímo do něj se ale nedostanou. Řemeslníci budou na altánu pracovat do konce května. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje také pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, po většinu dne ale bude převážně velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky, večer budou srážky četnější a ojediněle i možnost bouřky. A nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V obci Skuhrov na Jablonecku došlo ke střetu osobního vozidla se srnou, projíždějte tudy opatrně. V Liberci v Kunrakické ulici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy, v době úplné uzavírky bude vedena objízdná trasa po silnici 1/14 přes Vrakyslavice nad Nisou a dále po silnicích Tanvaldská a Jablonecká.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedmá hodina odbyla, přejeme dobrý poslech, dobrého rána s datem 20. května. Během středy pokračuje naše ranní vysílání, ve kterém se budeme mít možnost už za okamžik vydat také do České Lípy. Právě tamní fotbalisté mají na dosah postup do šance Národní ligy, tedy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže u nás. Otázka, zdali mají ambice a chuť si právě druhou nejvyšší soutěž zahrát, na to se pokusíme odpovědět už za okamžik v další středeční reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a řidičům šťastnou cestu i v tomto čase Martin Kolín.

0: Středeční dobré ráno pokračuje a my vás zdravíme u poslechu. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme datum, a to 20. května v kalendáři. Je to tedy také čas, teď už 10 minut po 7, kdy se můžeme vydat na Českolipsko, neboť v tomto momentě se můžeme zastavit také u dalších sportovních momentů. Českolipští florbalisté mají nakročeno do baráže o šance národní ligu, tedy o druhou nejvyšší soutěž. Jako vedoucí tým tabulky skupiny B se k ní přiblížili po víkendové výhře 3-0 nad Třetím Mostem. Právě tedy postup jasným cílem Arsenálu, ke kterému se klub hlásí.
1: Jednoznačně to byl cíl, když jsme do toho šli vyhrát naši skupinu, vyhrát baráž a jít do druhé ligy.
2: Potvrdil ambice českolipských fotbalistů předseda klubu Petr Šimoník. Jen se mu nezamlouvá postupový klíč do vyšší soutěže. Vítěze skupin třetí ligy nečeká totiž přímý postup, ale ještě baráž.
1: Baráž mi připadá absolutně nefér. Odehrát 32 zápasů, dejme tomu všechno vyhrát přeháním. A pak ve dvou zápasech se ti zraní tři hráči a nepostoupíš. Ať to budeme my, Kladno nebo kdokoliv jiný, tak je to nefér.
2: Do sezóny vstoupili fotbalisté České Lipy pod vedením trenéra Radima Nečase. Tým ale už na podzim převzal David Jarolím. Zmínil největší přednosti týmu.
3: To nastavení těch kluků. Já to vidím, není to náhoda. Tak jak člověk trénuje, tak pak hraje v těch zápasech a to nastavení a ta mentalita vítězná. Jo, my jsme měli i z těch posledních týdnech zápasy, kdy to nebylo v náš prospěch, ale vždycky je ta síla, prostě, že člověk věří, i když cokoliv se stane v tom zápase, že jsme schopni to otočit a prostě dobrý charakter toho týmu je tam.
2: Po víkendovém vítězství 3-0 nad Mostem, díky kterému se Arsenal přiblížil baráži, ale žádné oslavy nebyly. Už ve čtvrtek se od 17.30 totiž vedoucí Lípa utká s druhým celkem Záp. Bod bude domácím stačit k jistotě.
3: Já jsem říkal klukům v kabině, že ať si to vychutnají po dobrém výkonu, zasloužený vítězství proti těžkému soupeři, ale musíme se připravit na ten čtvrtek, bude těžký zápas a určitě budeme do toho, že ten zápas chceme zvládnout za 3 body.
2: Bohužel celou sezonu zatím Českolipští hrají v azylu na stadionu v Novém Boru kvůli problému s výměnou trávníku na vlastním stadionu.
1: Podle mě nástřikem tartanu se poškodila značná část trávníku špatnou údržbou, která nám nebyla řádně předána, tam je ještě k tomu sněžná plíseň. Hřiště je 75% na sundání trávníku, aby jsme mohli položit koberec a hrát tam baráž. Garance z třech nabídek máme 14 dní po položení koberců, že se může hrát, takže v tom věříme. Fanoušci by si to zasloužili, hráči by si to zasloužili, město by si to zasloužilo. Už kvůli tomu, že příští rok má fotbal v České Lípě 100 let.
2: Dodal šéf Arsenalu Petr Šimoník. Z České Lípy Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v Libereckém kraji dnes, tedy ve středu 20. května? Můžeme doplnit minimálně tady po stránce teplotní velmi příjemný výhled 18 až 21 stupňů Celsia, na horách teploty mezi 14 až 17 stupni. Ráno ještě polojasno, po většinu dne už ale očekáváme velkou oblačnost, ojediněle i také déšť nebo přehánky a k tomu i bouřky. V noci budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Většinou hlášený slabý vítr převážně západ. Západních směrů v bouřkách a přehánkách může vítr ale přechodně zesílit.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Společně s Ivetou Blahovou v dalších zprávách Dobrého rána probereme i, myslím si, novinky a příjemné záležitosti na sídlišti u nemocnice v Mimoni na Českolipsku.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hasiči zasahují požáru menší budovy a náletových dřevin v Břetislavově ulici v areálu tenisových kurtů v Libereckých Pavlovicích. Požár už lokalizovali, nikdo nebyl zraněn. Sídliště u nemocnice v Mimoni na Českolipsku bude mít přívod vody. Severočeská vodárenská společnost mění potrubí, které v posledních letech několikrát prasklo. Kvůli stavbě není nutné rozkopávat silnice a chodníky. Rozvod vede z velké části pod travnatými plochami. Hřensko na Děčínsku se intenzivně připravuje na otevření Edmundovy soutěsky. V ní obec provozuje plavbu na lodičkách. Teď se mohou návštěvníci svést na pramicích jen v sousední divoké soutěsce. Nad Edmundovou soutěskou správa Národního parku České Švýcarsko ještě zajistí nestabilní skalní masiv. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimíra Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu zveřejněného Kremlem je čeká ještě schůzka v širším formátu s delegacemi obou zemí. Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16:20. Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, po většinu dne ale bude velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky, večer budou srážky četnější. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a dobré ráno vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec s datem 20. května. Pokračuje také ranní vysílání, kdy se společně už za okamžik budeme věnovat dalším aktualitám a zajímavostem v libereckém kraji. Chybět nebude předpověď počasí společně s meteorology, probereme samozřejmě podrobnosti toho, co nás dnes čeká, a k tomu v závěru hodiny připomeneme i jedny světové hudební narozeniny. Pěkně kulaté, 80. Kdo tedy v tomto momentě slaví a čí písně si budeme moci ve vysílání posléze užít. To vše se dozvíte v následujících 30 minutách. Dobrého rána.

0: Zatím tedy pěkné jarní ráno, které nám pokračuje v Libereckém kraji za doprovodu Českého rozhlasu Liberec. Teď tedy 9 minut po půl osmé, kdy přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Je to také čas, kdy se můžeme pozastavit u dalších aktualit Libereckého kraje. Ku příkladu Jablonné v Podještědí na svém webu zveřejnilo upozornění, že ve čtvrtek, což znamená tedy zítra, bude městský úřad uzavřený. Pokud budete něco nutně potřebovat, můžete úředníky kontaktovat na telefonním čísle, které najdete na webových stránkách právě Jablonného. To znamená jablonevp.cz. Ostatně odtud jsme také informaci čerpali. Přesunout se můžeme také k další aktualitě v tomto momentě, tedy hlavně spjatou s dneškem. V případě, že bydlíte v Rovensku pod Troskami, připomínáme právě na dnešek, že je plánovaná odstávka elektrické energie, která se týká částí Blatec a také Štěpánovice. Tady proud nepůjde až do 19 hodin a 30 minut. Případně seznam domů, kterých se konkrétně odstávka týká, můžete najít také na webu Rovenska pod Troskami. I v tomto případě tedy popřeme hlavně pevné nervy, aby vás odstávka nikterak neomezovala ideálně. Pokračuje také dobré ráno, 7 hodin 40 minut. I v tomto čase vás do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. I v tomto čase přejeme příjemný poslech a jsem rád, že už ve vysílání můžeme přivítat také z Českého hydrometeorologického ústavu paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, při pohledu z okna, myslím si, pohled velmi příjemný, zatím si užíváme i trochu sluníčka. Důležitý dotaz, vydrží nám to po celý den, nebo se to někdy během dne zlomí?
2: Tak v Libereckém kraji je opravdu to ráno slunečné, u nás tady pohledem z okna je už spíše zataženo a té oblačnosti bude ale přibývat i u vás. Přes den tady čekáme potom většinou velkou oblačnost, během odpoledne se potom ojediněle vyskytne také déšť nebo přehánky. Srážky potom budou četnější, hlavně během večera a nelze vyloučit ani výskyt bouřky. No a teploty, ty se teď pohybují mezi 10 a 14 stupni, na horách potom okolo 7 nebo 8. No a přes den potom vystoupí v nižších polohách mezi 18 a 21 stupňů a na horách mezi 14 a 17. No a přes den by měl foukat většinou spíše slabší vítr ze západních směrů.
1: Znamená to tedy, že si můžeme užívat skutečně příjemné a tedy zpočátku jarní počasí, poté trochu přeháněk. Můžeme jenom asi ve stručnosti bude stačit výhledově, jaký ten trend toho počasí bude ve zbytku týdne?
2: Tak ještě zítřek bude podobný jako dnešek a to jak počasím, tak i teplotami, které čekáme do 21 stupňů. Zítra tady také ještě velká oblačnost a přehánky. Od pátečního dne už se to počasí začne lepšit, srážky už by se vyskytovat neměly a postupně se také bude oteplovat. Ty vůbec nejvyšší teploty čekáme o víkendu, kdyby v sobotu mohlo být až do 27, v neděli do 28 stupňů.
1: O tom všem rozhodně ještě budeme informovat. Dnes nám tedy v ranních hodinách informace z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. My za ně děkujeme, popřejeme hezký den. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, vám také pěkný den.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále nám v poklidu pokračuje středeční dobré ráno, do kterého vás zdravíme 10 minut před 8 hodinou. A asi mi dáte zapravdu, jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví právě dnes kulaté 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Organizátoři kulturních akcí v České Lípě nejsou spokojení s prodloužením doby nočního klidu. Bývalý výzkumný ústav textilních strojů v Liberci slaví 75 let. Příští rok by se měly navýšit platby za státní pojištěnce, plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, přes den velká oblačnost, přeháňky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Na radnici v České Lípě se kvůli nové vyhlášce o krácení nočního klidu obrátili organizátoři kulturních akcí. Dřív museli organizátoři červnových festivalů Všudy Bud a Goldies hudbu slumit ve 2 hodiny ráno. Podle v březnu schváleného znění vyhlášky to letos má být už o půlnoci.
5: Organizátoři obou akcí, které se konají ve stejném termínu, tvrdí, že měli před schválením vyhlášky nasmluvané interprety. Žádají proto radnici o přehodnocení. Starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO příští týden na zastupitelstvu předloží návrh na změnu. V předběžném znění jsou zahrnuté i městské slavnosti, kde se o úpravě také bude jednat. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
3: Zhruba 40 prototypů strojů nebo výrobních linek ročně vyvine společnost VUTS Liberce. Bývalý výzkumný ústav textilních strojů slaví letos 75 let. Vývoj pro textilní průmysl ale dnes tvoří jen pětinu jeho zakázek. Vývojové centrum pomáhá firmám z Česka i zahraničí s automatizací a robotizací výroby. Jde o jeden z mála výzkumných ústavů v Evropě, který nové stroje nejen navrhuje, ale pro zákazníka i sám vyrobí, říká výrobní ředitel firmy Jaromír.
6: To nás hodně odlišuje od výzkumných pracovišť na univerzitách, protože těch je spousta a my vlastně jsme schopni veškerý certifikáty udělat, což na těch univerzitách udělají prototyp, ale už pak dál nejdou. Nás ten stroj odejde zákazníkovi a může tam pracovat 7 dní v týdnu i pod nějakýma velkýma sankcemi, prostě musí ta funkčnost být garantovaná.
3: Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl. 1 litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, to je o 28 haléřů víc než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty stoupla o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři a nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo taky zvýšit platby za státní pojištěnce.
4: Počasí.
3: Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, po většinu dne ale bude převážně velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky a večer budou srážky četnější. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 284 u obce Struženec na Semelsku se srazilo nákladní vozidlo s traktorem. Na místě policie nehodu vyšetřuje, s opatrností projedete. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto zcela uzavřena.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 8 hodině s datem 20. května popřejeme nejen příjemný poslech našeho ranního vysílání, popřejeme hlavně také úspěšnou středu a samozřejmě zvládnutou polovinu pracovního týdne. Za okamžik se ale na moment od práce budeme mít možnost odprostit a budeme se věnovat sportu a také aktivitám. Ono ostatně, myslím si, také si potvrdíme, že sportovat a také věnovat se tedy nějakému aktivnímu životnímu stylu může člověk v jakémkoliv věku. Proto zamíříme do nového bodu, který hostí krajské sportovní hry seniorů. Tak co je tedy pro účastníky i pro diváky připraveno, jak to celé bude probíhat, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se dozvíte. Od mikrofonu vás slovem i po 8 hodině provází Martin Kolín.

0: se skupinou Monkees, tedy v překladu opice, nebo opičky chcete-li. 11 minut po 8 hodině pokračujeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jak jsme před okamžikem avizovali, tak základní škola u lesa v Novém Boru na Českolipsku právě dnes bude hostit 7. krajské sportovní hry seniorů. Smíšená družstva lidí nad 60 let věku se utkají v 10 disciplínách. I ty teď společně probereme s redaktorem Jiřím Milínkem, kterého také zdravím vysílání a který ostatně bude seniorská klání sledovat. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak tady v první řadě, jak jsme také už v tomto směru nastínili, prozradíme ty disciplíny. Jiří, jaké si tady organizátoři připravili?
1: Tak z těch obvyklejších jde například o petank, šipky, hod basketbalovým míčem z 5 metrů na koš nebo lukostřelbu. Z méně obvyklých sportů bych vybral určitě bolobal, což je hod třemi páry svázaných míčků, které se vrhají do kovové konstrukce. Podle toho, kde se na ní zachytí, dostane tým body. Soutěžící vyrazí i v uvozovkách na procházku, protože jednou z disciplín je chůze o holích alias Nordic Walking.
0: Jak ty týmy jsou tedy sestavované?
1: Družstvo musí mít nejméně 3 muže a 3 ženy, všichni musí být starší 60 let. Horní věková hranice není, jak říká za organizátory Miroslava Palečková.
2: Máme i seniorku soutěžící, která je narozena v roce 1937. Pak tam máme seniory, kteří jsou narození v roce 1942.
1: Vítězný tým pojede na celonárodní kolo, které bude v srpnu v Pardubicích. S organizací dnešních závodů pomáhají i žáci novoborské školy. Budou stát na kontrolních stanovištích, nosit soutěžící míče a další náčiní a budou obecně nápomocní. Podle paní Balečkové je to jeden z aspektů soutěže, který přispívá k propojování generací. Dodám, že slavnostní nástup bude v 10 hodin dopoledne, vítěze bychom měli znát okolo 1:30 odpoledne.
0: Tak hlavně popřejeme, aby celá událost proběhla ve zdraví, aby si ji všichni samozřejmě užili. Informace nám v dobrém ránu předal redaktor Jiří Jelínek, s nímž jsme tedy mluvili o dnešních krajských sportovních hrách seniorů. Zanedlouho začnou tedy v Novém Boru. My děkujeme za informace, popřejeme hezký den, zatím naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Když okne...

0: počasí.
1: Zatím tedy polojasná obloha, která nám ještě tedy dopoledne bude dělat radost po většinu dne, už pak ale počítáme s velkou oblačností a během odpoledne i ojediněle s výskytem deště nebo přeháněk. V noci následně budou srážky i oblačnost postupně ubývat, nejvyšší denní teploty dnes ale mezi 18 až 21 stupni, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu, od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut nás dělí od 8:30 během našeho středečního ranního vysílání. My se v tomto čase budeme věnovat také silnicím, a to těm důležitým v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Letos v červnu zahájíme na silnici 1/35 v Liberci nad Sněhulákem u obchodního centra Globus opravu mostů. Práce začnou na mostě ve směru na Děčín, příští rok potom ve směru na Turnov. Doprava bude vedena v režimu 1+1. Celková cena zakázky je 68,5 milionu korun.

0: Mausta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Městské slavnosti v Chrastavě na Liberecku by v budoucnu mohly být o den kratší. Doposud trvala kulturní akce od pátku do neděle. Nově by mohl program ukončit už sobotu. Námět na zkrácení obdrželi zastupitelé. Spustili proto anketu pro veřejnost. Radnice v Turnově chce koupit bývalý závod firmy Precioza. Vyplývá to z podkladů pro čtvrteční zasedání zastupitelstva města. Pobočný výrobní areál Preciozy se nachází v lokalitě Koňský trh, kde chce město postavit novou obytnou čtvrť. Zaplatilo by za něj 10 milionů korun. Lidé v Jablonci nad Nisou můžou v galerii Nisa Factory nově vidět výstavu Ivany Šrámkové. Autorka se věnuje sochařské práci a velkoformátové malbě. Nejčastěji zastoupené jsou figurální sochy ptáků, které umělkyně doplňuje o nalezené předměty. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Fotbalisté Jablonce se utkají ve finále domácího poháru na stadionu v Hradci Králové s Karvinou. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, slezský tým je ve finále poprvé. Finále domácího poháru začne v Hradci v 18 hodin. Dnes ráno bude ještě jasno až polojasno, po většinu dne ale bude převážně velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky a večer budou srážky četnější. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: U obce Koberovy na Jablonecku dejte pozor, stojí tam porouchaný autobus, jízdní pruh pro nákladní vozidla je uzavřen, počítejte se zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové, 8:30, 20. května v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech. Za okamžik nás čeká také potvrzení toho, že některá řečení jednoduše neplatí. Například se říká, dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Ku příkladu toto řečení už za okamžik nabourá jablonecká policie. Ta totiž zadržela nenapravitelného recidivistu. Čím konkrétně se tedy nakonec v tomto směru projevil, aby ho policie mohla zadržet, to se za okamžik dozvíte.

0: Možná trochu melancholie v 8 hodin a 40 minut v dobrém ránu v éteru Českého rozhlasu Liberec. Píseň svou mi tenkrát hrál, název skladby Věry Špinarové, kterou jsme měli možnost si užít, vychutnat, a k tomu se společně také těšíme na aktuální program ve vysílání. Ono jednou zaškobrtnutí z vás kriminálníka nedělá, každý si zaslouží druhou šanci. Dva přestupky, to může být smůla, ale tři a více překročení zákona, to už je většinou kariéra. Jednoho takového kariérního zločince nám v dnešním krimi příběhu představí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Asi i vy máte někoho, koho zrovna netoužíte potkat. Buď to používá příliš výraznou kolínskou, nebo nevhodný humor, nebo ho prostě nemusíte. I my tu dnes máme někoho, koho byste asi nechtěli potkat, hlavně ne na silnici. Kdyby si jablonečtí policisté mohli vybrat, asi by se setkání s ním taky raději vyhnuli. Ale to už je jaksi podstata jejich práce, že občas musí jednat i s nepříjemnými jedinci. A to i přesto, že tito jedinci s nimi jednat nechtějí. Tento člověk zaujal jablonecké policisty, když kolem nich na silnici urádla profrčel rychlostí přes 150 km v hodině. Okamžitě se za jeho bílou oktávkou vydali, ale řidič jim svou nechuť ke společnému setkání dal jasně najevo. Ještě víc šlápnul na plyn a začala honička. Při ní se stovkou proplétal blízkými vesničkami a zastavili ho až silničáři. Dojel totiž k místu, kde se cesta opravovala a už nebylo kam dál utíkat. Policisté ho vytáhli z auta a nastala standardní procedura. Při testu na alkohol ještě jakž tak spolupracoval, asi proto, že před jízdou opravdu nepil. Horší to bylo s testem na drogy, ten podstoupit odmítl. Policisté si ho prověřili v počítači a hádejte, co našli. Hned tři zákazy řízení, z čehož ten poslední až do října, a uvažuji o tom, jestli to není překlep, 2036. Nicméně nahlédl jsem do pravidel a skutečně v případě trestného činu může pachatel dostat zákaz až na 10 let. No a když jsme u těch trestných činů, ve svých 45 letech jich má tento muž na kontě už 26. Člověk si asi opravdu musí něco šlehnout, aby jel s autem, jako by ho ukradl, když má takový trestní rejstřík. Každopádně ty dva roky vězení, kterému hrozí už jen zamaření výkonu úředního rozhodnutí, jsou v jeho případě hodně reálné.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím si v Libereckém kraji užíváme jasno až polojasno, po většinu dne ale bude převládat velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytne i déště nebo přehánky, které budou hlavně tedy k večeru četnější. Ojediněle by se mohly objevit i bouřky a nejvyšší denní teploty stále jarní, ale velmi příjemné 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni. Většinou počítáme se slabým větrem převážně západních směrů, v bouřkách a přehánkách se může ale nakonec i tedy vítr zesílit. V tomto směru biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce. 8 hodin 47 minut. Dobré ráno pokračuje a dobré ráno přejeme vám, našim posluchačům.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

případě, že se 9 minut před 9. hodinou probouzíte a míříte například na snídaní, popřejeme tedy dobrou chuť a samozřejmě popřejeme i vydařené středeční ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Dokud to jde, rozhodně užívejte sluníčko. I tady počítáme, že se nám to během dne trochu zlomí a hlavně očekáváme i příchod deště, jak jsme během dobrého rána zmiňovali. Po 9. hodině, tedy už za 8 hodin, se můžete těšit na dopoledne pod ještědem a i dnes na kolegyni Ivetu Kalátovou, která vás od mikrofonu bude vysíláním provázet. Pro tuto chvíli se tak během středy a také dobrého rána loučí Martin Kolín.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ve Frýdlantu se dnes budou v dalších ulicích měnit popelnice. Lidé v Krastavě můžou hlasovat o zkrácení městských slavností. Česko dnes večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Dnes bude ještě jasno až polojasno, přes den převážně velká oblačnost, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Ve Frýdlantu na Liberecku bude dnes odpadová firma měnit popelnice na směsný odpad u dalších domů. Podle informací města bude pracovat například v ulicích Žitavská, Nádražní, Máchova nebo Hejnická. Stávající nádoby nahradí nové popelnice s čipem. Jde o přípravu na nový systém svozu odpadů. Od července bude na Frýdlantsku fungovat systém door to door. Lidé budou mít před domem nádoby na směsný odpad a nově také popelnice na třídění plastu, papíru a bioodpadu. Změna se týká celkem 18 měst a obcí. Městské slavnosti v Chrastavě na Liberecku by v budoucnu mohly být o den kratší. Doposud trvala kulturní akce od pátku do neděle. Nově by mohl program skončit už v sobotu. Námět na zkrácení obdrželi zastupitelé. Spustili proto anketu pro veřejnost. Lidé můžou hlasovat, zda chtějí slavnosti na 3 nebo na 2 dny. Anketa je k dispozici na několika místech ve městě, říká starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jak v Chrastavských listech, tak i tady přímo na radnici a v infocentru. Hodí to jenom do uren, vyplněný ty lístky a hlasovat se může až do 5. září. Myslím, že samozřejmě rozhodovat bude příští zastupitelstvo. Pokud se zúčastní do hlasujících, tak se asi dá na ten názor lidí.
1: Hřensko na Děčínsku se intenzivně připravuje na otevření Edmundovy soutězky. V ní obec provozuje plavbu na lodičkách. Teď se mohou návštěvníci svést na pramicích jen v sousední divoké soutězce. Nad Edmundovou soutězkou správa Národního parku České Švýcarsko ještě zajistí nestabilní skalní masiv.
4: Podle starostky Kateřiny Horákové ze sdružení soutězky Věc veřejná, věc neprodejná by se mohli první turisté svést na lodičkách v Edmundově soutězce na začátku června. Také letos budou smět do soutězky v omezeném počtu a s průvodcem. Podle Horákové se ale bude jednat o víc lidí, než tomu bylo loni. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí v podvečer speciálním letadlem, informoval Vojtěch.
2: Počasí.
1: Dnes dopoledne bude ještě jasno až polojasno, po většinu dne ale bude převážně velká oblačnost. Během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky a večer budou srážky četnější. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v Belgické ulici se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ano, šťastnou cestu a hlavně kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec. To už vám krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Máme tady středu 20. května. Zdá se, že nás čeká krásný den a konečně se také dočkáme vytouženého deště. O čem bude řeč v příštích minutách v dopolední pod ještědem? Tak děti ze sociálně slabých rodin budou moct v Tanvaldu na Jablonecku chodit k charitativnímu zubaři. Teď v novém středisku Apolena zdravotníci dětem vysvětlují základy prevence. Po otevření ordinace bude čtveřice zubařů poskytovat i základní zdravotní péči. No a také zavítáme do Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Tak tam panuje vyostřená atmosféra s novým vedením, které nastoupilo na začátku loňského školního roku. Nejsou spokojeni učitelé ani studenti. Co se jim nelíbí, to vám přiblížíme také v této hodině. Ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: písnička, která se nikdy neoposlouchá. Zkrátka dobře, písnička, která nestárne. The Sound of Silence, Paul Simon a Art Garfunkel ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jsem moc ráda, že jste si nás naladili. Doufám, že se vám dobře daří a že vás nic nebolí, natož to zuby. Tak o zubech a hlavně o prevenci bude řeč v příštích minutách, jak si správně čistit zuby, jak používat zubní niť a jak důležitá je prevence, vysvětlují dětem zubaři v Tanvaldu na Jablonecku. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kde zdravotníci učí vybrané děti ze sociálně slabých rodin o správné zubní hygieně. Služba má pomoct rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
2: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezizubí, to máš takový hodně tmavý?
3: Jo.
2: Tak to je plak, který tam je třeba týden.
4: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
1: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
4: Druhý takový pilíř je dentální hygiena. Máme předjednaný dentální hygienistky, který by tady měli za nějakou snad zajímavější cenu provádět dentální hygienu. A třetí ten pilíř je vlastně ta samotná dentální péče.
1: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
4: Primárně jsme tuto službu jako cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaký individuální slevy nebo individuální nějaký cenové podmínky.
1: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
4: To ošetření bude jako nějaký opravdu elementární, základní, ale bude to ošetření, které je ukončené oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.
1: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Z Tanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: tým.
1: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec už se budeme věnovat v příštích minutách aktuálnímu tématu. Dlouhodobé spory s novým vedením se vedou na gymnáziu u Balvanu v Jablonci nad Nisou. Už na konci dubna popsala Mladá fronta Dnes nespokojenost učitelů s kroky, které nové vedení dělá. Učitelé dokonce neúspěšně usilovali o odvolání zástupce ředitelky. Nespokojení nejsou pouze učitelé, ale i studenti. Situaci ve škole se navíc musela zabývat i Česká školní inspekce, školská rada a kraj. Podrobnosti zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
2: Studenti a studentky si stěžují především na organizační chaos ve škole. Všichni studenti i studentky si přáli zůstat v anonymitě, proto mají pozměněné hlasy. Redakce ale jejich identitu zná.
3: Bývají zmatky v rozvrzích, v jakýchkoliv změnách. Pan zástupce, potažmo paní ředitelka, nejsou schopni operativně řešit žádné problémy. Přijdeme za panem zástupcem, ten řekne, počkejte, to se musím zeptat paní ředitelky. Tak se rovnou sebereme, jdeme za paní ředitelkou a ta řekne, že neví, že máme jít za panem zástupcem.
2: Redakce má k dispozici i vyjádření několika dalších studentů a studentek, kteří upozorňují na stejné problémy. Nelíbí se jim ani neprodloužení smlouvy Simonu Borskému, rodilému mluvčímu z Velké Británie, který na škole učil 14 let a pomáhal připravovat studenty ke zkouškám pro získání jazykových certifikátů. Sám Simon Borsky rozhodnutí vedení respektuje. Nelíbí se mu ale, jak se o něm dozvěděl.
4: I was contacted by one of my colleagues.
2: Před víkendem mě kontaktovala jedna kolegyně a psala mi, že všechny mrzí, že příští školní rok už s nimi nebudu pracovat. To pro mě byla novinka, protože mě vedení školy neinformovalo. Zklamalo mě, že jsem se to dozvěděl takhle a přijde mi to neúctivé. Mluví také o chaosu v rozvrzích, kdy často na poslední chvíli zjišťoval, koho bude učit. Celkově situaci ve škole popisuje jako toxickou.
4: The atmosphere is massively toxic right now.
2: Před Simonem Borskem ve škole už skončilo několik učitelů. Studenti si stěžují, že noví vyučující nemají dostatek zkušeností a kvalita výuky proto upadá. Ředitelka gymnázia u Balvanu Michála Mutl říká, že se situaci snaží řešit.
5: Proběhla debata žáků s vedením školy. My se pokoušíme jako vedení školy hledat určitou platformu k tomu, jak bychom mohli se žáky otevřít takový komunikační kanál, aby právě se ta komunikace mezi námi zlepšovala.
2: Lepší komunikaci po ředitelce chtěla po podzimním šetření i Česká školní inspekce. Ředitelka ale odmítá, že by s řešením přišla pozdě.
5: Tady je vždycky možnost, aby žáci mohli přijít kdykoliv, se na cokoliv zeptat. Dveře ředitelny jsou otevřené, takže pokud něco někomu je nejasného, tak já jsem velice otevřená k tomu, jakkoliv se žáky diskutovat.
2: Další interní záležitosti ale odmítá komentovat.
5: To jsou personální interní věci té školy, které se řeší přímo uvnitř organizace.
2: Situaci řešila i školská rada a kraj. Co řešila školská rada, popisuje její dnes už bývalý člen Radim Šikola.
6: Není úplně normální, aby se na školskou radu obraceli rodiče, manželé nebo partneři vyučujících, že komunikace totálně vázne. My jsme upozorňovali na to, že je potřeba provést nějakou mediaci. Upozorňovali jsme na to, že je nevhodné chování ze strany zástupce ředitele. Všechno to vedlo dokonce k tomu, že v červnu loňského roku školská rada doporučila zřizovateli odvolání ředitelky školy a vypsání nového konkurzu.
2: Kraj návrh školské rady ale nereflektoval.
6: Výsledek byl, že zástupci za zřizovatele byli ze školské rady odvoláni.
2: Tito zástupci přitom byli znovu zvoleni jen 3 měsíce před svým odvoláním.
6: Že jsme měli pravdu, tak to potvrdila Česká školská inspekce, která v průběhu září-října provedla hloubkovou inspekci. A výsledkem té inspekce bylo naprosto jednoznačně určení toho, že ve všech bodech, které se týkají vedení školy vychází jako nevyhovující. Zřizovatel to ví. Paní Skalická je o tom informována a pořád tvrdí jednu jedinou věc. Moderní škola, nová paní ředitelka, nová vize.
2: Inspekční zpráva, o které Radim Šikola mluví, je k dispozici na webu České školní inspekce. Ve zprávě mimo jiné stojí vysoká míra nespokojenosti pedagogů a žáků se způsobem komunikace s vedením školy, přenosem informací a organizací vzdělávání se nepříznivě odráží na celkovém klimatu školy. Inspektoři naopak pochválili snahu vedení o celkovou modernizaci školy. O rozhovor jsme požádali i krajskou radní pro školství Jitku Skalickou ze Starostů pro Liberecký kraj. Ta nás ale odkázala na vyjádření, které Českému rozhlasu poskytla na tiskové konferenci na začátku května.
0: Řešit s ním ten svůj pohled, ty nejasnosti a podobně a připravuje setkání všech zaměstnanců v první polovině června. Cílem je, aby se shodli na hodnotách té školy a zároveň, aby se shodli na tom, že se prostě vzájemně budou respektovat.
2: Víc situaci Jitka Skalická zatím nekomentovala. Dále o ní chce informovat až po skončení mediací v červnu. Rodiče, studenti i učitelé jsou ale stále nespokojení, proto budeme situaci sledovat i nadále.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S nebývalou ochotou zpívala nám Marta Kubišová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Také se rádi rozhlížíte po našem kraji a také rádi se občas účastníte různých výletů, takzvaných vejšlapů. Mám pro vás moc příjemný tip. Vezměte rodinu, přátelé nebo jenom dobrou náladu a vydejte se s námi na oblíbený výšlap do Jizerských hor. Tak Český rozhlas Liberec pořádá už šestý ročník pochodu na Královku. Koná se v sobotu 13. června, no a jak jinak, čeká vás krásná trasa, výhledy, pohodová atmosféra u jedné z nejznámějších a nejkrásnějších horských rozhleden. A stejně jako v předchozích letech bude na výběr z vícero tras, aby si na své přišli jak rekreační chodci, tak i zdatnější turisté. No a připraveny budou dvě varianty tras, jejichž délka bude ještě upřesněna a obě povedou krásnou krajinou Jizerských hor. Na startu každý účastník obdrží mapku s podobným popisem, s podrobným popisem. Tak vyrážíme z Bezdřichova, otočka Maliník a registrovat se můžete v den akce mezi 8. a 10. hodinou přímo na místě u stánku Českého rozhlasu Liberec. No, odměna vás také čeká v cíli, protože prvních 100 registrovaných účastníků se může těšit na oběd zdarma v cíli a tím odměna nekončí. Všechny vás čeká pamětní list a vstup na rozhlednu Královka. Tak je to hodně příjemná pozvánka. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: Jsem moc ráda, že jste se nás naladili. Vysílání Českého rozhlasu Liberec, pokud nás posloucháte právě teď v Harachově, mám pro vás informaci, protože město Harachov upozorňuje obyvatele, že až do pátku jsou v lokalitě od hotelu Pomy Sport směrem do zákoutí k minigolfu výkopové práce. Lokalita je přístupná vždy z jedné nebo druhé strany. Na večer je vždy cesta volná do rána. Úsek výkopů se bude pohybovat. Další informace najdete na webu města. No a obec Krištofovo údolí od poloviny května otevřelo místo pro odkládání bioodpadu. Používat ho můžete každou středu, tedy třeba i dnes od 15 do 18 hodin. Místo bude k dispozici do konce září a kromě středy jsou otevřené i vždy dvě soboty v měsíci. Ta nejbližší je 30. května. Termíny obec zveřejňuje na svém webu. No a informace máme i pro vás, naše posluchače v Českém Dubu, v tamním centru Karolínka, tak dnes tam pořádají takzvaný svep rostlin, tedy takový výměnný bazar. Přinést můžete semínka, odnože nebo cibulky zahradních i pokojových rostlin. Někomu je darujete a zcela určitě si něco jiného, třeba zajímavého na svou zahradu nebo do bytu i odnesete. Začíná se v 16:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Kryštof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
3: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
5: Chenda je obrovská.
3: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze-Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 temelínů.
5: Co je to temelín?
3: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
6: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
3: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
3: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Nová definice kilogramu, kelvinu, ampéru a molu začala platit před 7 lety. Nově se základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoliv od etalonu kilogramu. Ale nebojte, kilo zůstalo naštěstí pořád kilem. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Tanvaldu začala fungovat zubařská ordinace pro děti ze sociálně slabých rodin. V Novém Boru na Českolipsku jsou dnes krajské hry seniorů. Žáky Rychnovské základní školy bude od června vozit poptávková doprava. Dnes bude převážně velká oblačnost s přehaňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam. Pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
3: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému. S tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
1: Sportovci nad 60 let věku dnes v Novém Boru na Českolipsku porovnají síly. Areál základní školy u lesa hostí 7. krajské sportovní hry seniorů. Smíšené týmy se utkávají v celkem 10 disciplínách, říká za organizátory Miroslava Palečková.
4: V těch 10 disciplínách je určitě chůze s nordickými holemi. Bude to nikoliv na 800 metrů, ale zkrátili jsme na 600 metrů. Bude tam lukostřelba, hod šipkami. Máme i seniorku soutěžící, která je narozena v roce 1937.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou začne od června fungovat poptávková doprava. Provozovat ji bude společnost Jablonecká dopravní. Podle jejího ředitele Luboše Vejnara bude 9-místní elektromobil vozit převážně děti z okolních vesnic do školy a ze školy. Červen bude testovacím měsícem, kdy bude automobil jezdit v konkrétních časech. Jak informoval starosta Rychnova u Jablonce nad Nisou Tomáš Levinský ze starostů pro Liberecký kraj. Poptávková doprava bude zajíždět do oblasti Polečného, Klíčnova, Kopaniny a Pelikovic. Na bezpečnost brněnských ulicí dohlédne o víkendu víc městských a především státních policistů. Pohlídají především chystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a taky nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků se považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Informoval o tom ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně velká oblačnost, během odpoledne se ojediněle vyskytne déšť nebo přehánky, večer budou srážky četnější a teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v Belgické ulici se střetlo osobní vozidlo s dodávkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte opatrně. A na silnici 35 na trase Liberec-Turnov u Jeřmajnic také dejte pozor. Leží tam sražená zvěř na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stále příjemný a doufám, že i dobře naladěný poslech nejlépe na frekvenci 97,9. To vám přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Máme tady období maturit, tak všem studentům, studentkám držíme pěstě, ať to všechno zvládnou. A o vzdělávání bude řeč i v příštích minutách. Na Frýdlantsku se totiž snaží pomoct s vylepšením vzdělávání pro mimořádně nadané děti. Jak to dělají, tak to nám řekne regionální stopař, který je přímo na místě. No a seriál týdne se věnuje základním uměleckým školám, které se veřejnosti představí na festivalu ZUŠ Open. Tentokrát zavítáme krátce před 10:30 do České Lípy, která už zítra bude znít jazzem a swingem. Tak se tady všichni srdečně zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: zem lítat.
1: Také máte doma už několikáté vydání Malého prince, tak občas si člověk rád zalistuje. Saint-Exupéry, tak Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, my se ovšem teď budeme vzdělávat.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Samozřejmě ne my, ale děti. Speciální vzdělávání zaměřené na děti, které mají například poruchy učení nebo pochází ze sociálně znevýhodněných rodin, se ve školách začíná postupně rozmáhat. Pořád se ale zapomíná na mimořádně nadané děti. Se změnou by mohlo pomoct i setkání Fakta a mýty o nadaných ve školách, které si připravili na dnešní odpoledne ve Frýdlantu. Podrobnosti už doplní náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého už vítáme ve vysílání. Tak já tě zdravím, Patriku, dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Přednáška Mýty a fakta o nadaných ve Frýdlantu tak vzniká pod záštitou místního akčního plánu Frýdlansko a se mnou už je tady metodička vzdělávání právě MAP Eva Dušková. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny.
3: Tak o čem bude to dnešní setkání?
4: To dnešní setkání má vlastně takový osvětový účel, protože o nadaných dětech i dospělých panují ve společnosti různé mýty a předsudky, tak si jenom řekneme, jak to vlastně ve skutečnosti s kognitivním nadáním je.
3: Vy se vlastně inkluzi nadaných dětí věnujete už delší dobu. Máte třeba nějakou představu o tom, kolik nadaných dětí ve společnosti máme?
4: Já mám z vlastní praxe v terénu hrubý odhad, že vždycky ve třídě, ve který je třeba 24-25 dětí, 4-5 dětí vykoukne jako s větším potenciálem, ale podle oficiálních statistik by mělo být ve společnosti kolem 2-3-5% mimořádně nadaných dětí a nadaných dětí bez toho přídomku mimořádně až třeba 15%. Takže mluvíme o celkovém čísle 15-20% lidí v populaci.
3: To znamená, že teoreticky až pětina dětí, kteří chodí do školy, tak mají nějaký potenciál, který možná učitelé nedokáží rozpoznat?
4: Ano, přesně tak. Je to velké číslo, které nás vede k tomu, abychom se začali tímto tématem zabývat vlastně i nějak systémově ideálně.
3: A budete se jim zabývat tedy i dnes? A tak kdy a kde to setkání proběhne, případně pokud by se ještě někdo chtěl přidat, má ještě tu možnost?
4: Ano, setkání proběhne v komorním prostředí kanceláře MAP Frýdlantsko ve Frýdlantě v ulici ČSA a prostor pro přihlášení, abychom stihli koupit případně občerstvení, je ještě třeba tak do 14 hodin, protože v 15.30 začínáme a těšíme se na ty, kteří se třeba na poslední chvíli rozhodnou, že jim to stojí za to přijít.
3: A pokud by nás čistě náhodou někdo poslouchal, ale dneska už přijít nemohl, bude nějaké podobné setkání ještě v budoucnu?
4: Ano, plánujeme další setkání na podzim. Veškeré informace budou uveřejňované na Facebooku MAP Frýdlantsko, kde vlastně najdete i leták s odkazem na přihlášení na tu dnešní akci a stejně tak to bude i na tu příští.
3: Shrnuje metodička vzdělávání místního akčního plánu Frýdlantsko Eva Dušková.
1: No, zajímavé setkání tady, fakta a mýty o nadaných dětech ve školách, které si připravili tedy na dnešní odpoledne ve Frýdlantu, odkud se nám také přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Moc krát děkujeme za tyto zajímavé informace a naslyšenou.
3: Naslyšenou a těším se na vás po druhé hodině odpoledne.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Hezká písnička, co říkáte? Skupina Kabát a píseň Houby magický zpívá Milan Špalek, baskytarista, dvorní textař této rokové kapely, a je to skladba z alba Do pekla, do nebe z roku 2015 a je víceméně známá jako takové hezké upřímné vyznání a poděkování jeho manželce. No, to se určitě cení. Ovšem my už se teď budeme věnovat našemu seriálu. Pokud máte rádi swing a jazzové big bandy, pak právě pro vás máme další díl seriálu týdne, který se tentokrát věnuje festivalu ZUŠ Open. A redaktorka Jana Švecová se k mikrofonu pozvala ředitele základní umělecké školy v České Lípě Marka Kučeru, aby se zeptala, co vlastně znamená, když se řekne jazzová farma.
1: Jazzová farma je náš big band, který už tady působí opravdu hodně let, a tenhle big band má speciální projekt, který si troufám říct, že ani nevím, jestli v republice má nějaký jiný big band, a to, že každý druhý měsíc dělá takzvaný večer s jazzovou farmou. A ten večer s jazzovou farmou probíhá tak, že si pozve k sobě ještě dva hosty, big bandy, a ty big bandy tady vystoupí.
2: A jak tady bude vypadat ten program letošního Jazz Open?
1: Tam proběhne večer s jazzovou farmou 61. Zároveň je to jeden z hlavních koncertů našeho čtyřdenního jazzového workshopu pro děti, Jazz Do It.
2: To jsou tedy takové jazzové dílny pro děti se známými hudebníky, tak prozraďte letošní sestavu lektorů.
1: Letos to bude Pavel Zlámal na saxofon, Marta Klůčková zpěv, Michal Cálik trubka, Radek Jablonovský piano a Petr Korman kontrabas a baskytara a Václav Pálka bicí. To všechno jsou ve světě jazzu, a nejen u nás, ale i ve světě, velmi dobře známá jména. A my máme to štěstí, že se nám tady střídají a naše žáky neskutečně naspídují. To byste viděli, jak během těch 4 dní ty děti dostanou tu energii, úplně prostě jsou do toho zapálený, a ten závěrečný koncert, tam to vře. Ti lektoři jim dávají co proto, makají celé dopoledne vždycky na nástrojích, odpoledne makají na improvizovaných skupinách, které potom se zúročí na tom koncertě.
2: No, mě potěšilo jako rozhlasačku, že tam zaznělo jméno naší rozhlasové kolegyně Marty Kloučkové, jablonecké rodačky, ale to vlastně není jediný obor, který vy si tady hýčkáte v České Lípě, tak jenom přibližte, které další.
1: Tak my máme samozřejmě všechny 4 obory. Hudební obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor a taneční obor.
2: A kolik sem chodí žáků budoucích jazzmenů, ale i výtvarníků, herců, tanečníků?
1: V této chvíli máme 993 žáků. Z toho přibližně těch asi 600 je na hudebním oboru a potom je větší obor, ten výtvarný, tam je kolem 250.
2: Tak já se ještě obloukem vrátím k té hudbě. Dá se říct, že Česká Lípa se stala novou jazzovou kolébkou? Pěstujete si to tady?
1: Rozhodně si to pěstujeme. A máme to štěstí, že stejně tak, jako je velký zájem třeba o klavíry, o zpěv, o smyčcové nástroje, tak máme velký zájem o dechové nástroje, zejména žestové. A to je právě všecko základem pro tyhle ty jazzové záležitosti. Mimo jiné, 3 žestové soubory se nám dostaly do celostátního kola letošní národní soutěže základních uměleckých škol a ještě kvinteto saxofonu.
0: No prosím, tak pokud právě šálkem kávy je pro vás jazz a big band, tak určitě se zapište do kalendáře, že koncert se koná na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě ve čtvrtek 21. května od 17 do 22 hodin. No a zítra se v seriálu týdne podíváme, co chystá Zuška v novém boru.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve středečním vysílání Českého rozhlasu Liberec nemůže samozřejmě chybět tato půvabná písnička Václav Neckář, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Ovšem k některým nákupům bývá přidaný i bonus a právě na ten se ptáte v dnešním spotřebitelském servisu. Na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Bohuslav dostal od prodejce ke koupenému výrobku dárek. Nyní ale chce od smlouvy odstoupit a rád by věděl, jestli musí dárek vrátit. Prodejce mu pochopitelně tvrdí, že ano. Pane posluchači, jinou odpověď jste snad ani čekat nemohl, ale ono záleží na tom, proč odstupujete od kupní smlouvy a to jste mi nenapsal. Takže pokud do 14 dnů bez udání důvodu, tedy z vlastní vůle, potom dárek vrátit musíte, jestliže pro větší počet závad, tedy v podstatě z viny prodejce, dárek si můžete ponechat.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, nedáte dopustit ve své kuchyni na cibuli a na česnek, tak v tomto případě jste teď na správné adrese, protože Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření v receptech našich babiček dnes nahlédnou do cibulářství a z této knížky z konce 19. století vybrali cibulové caltičky.
1: V našem povídání o dobrotách, které dříve připravovali v kuchyni hospodyně na vesnici a ve městě, dnes nahlédneme do jedné zajímavé knihy s názvem Cibulářství, čili návod k pěstování, uchování a zužitkování cibule, šalotek, pažitky, póru, perlovek, česneku a rokambolu.
2: Knihu napsal Emanuel Meliš a v Kutné Hoře ji vydala knihtiskárna a knihkupectví Karla Šolce v roce 1886. Autor své dílo věnoval doktoru Líblovi, inspektorovi hospodářských škol v Čechách.
1: Pokud je někdo milovníkem cibule a dalších vyjmenovaných zelenin, je tahle kniha pro něj přímo pokladem. Najde v ní nejen všechno, co potřebuje vědět o pěstování a šlechtění různých odrůd těchto plodin, nezbytných pro vaření a pečení, ale také celou řadu zajímavých receptů, například na nadívané či smažené cibulky, cibulové koláče, polévky, omáčky i kaše, na česnekové polévky a omáčky, na česnekovou tresť, ocet nebo česnekové máslo. Krom jiného mě zaujal i recept na pažitkový nebo pórový salát, omáčku z perlovek nebo recepty na pěstování a využití rokambolu, dnes trochu opomíjené zeleniny, o které autor píše. Chuť rokambolových pazourků je mnohem příjemnější a méně ostrá než česneku a v kuchyni a domácnostech užívá se ho na tentýž způsob jako česneku. V knize Emanuele Meliše nechybí ani pojednání o historii uvedených zelenin, ani o využití cibule a česneku v léčebných praktikách s recepty na výrobu lektvarů, mastí, odvarů i tinktur.
2: A z mnoha zajímavých receptů jeden vybíráme. Cibulové caltičky.
1: Z chlebového těsta vyválejme asi 0,5 cm tlusté caltičky, které položíme na máslem pomazaný plech. Nyní posypejme caltičky slaninou na kostky rozsekanou a cibulku podobně rozsekanou, nasypejme na to soli a tlučeného kmínu a dejme to upéci. Mezi pečením polejme caltičky následujícím. Uchystejme asi 0,5 litru kyselé smetany, přidejme k ní 3 vejce a lžíci bramborové mouky, rozmíchejme to dobře, polejme tím caltičky a nechme to péci a neb oloupejme několik cibulí, rozsekejme je, dejme je smažiti s máslem a nechme je pak vychladnout, pak uchystejme 1/4 litru smetany, přidejme k ní špetku soli a tlučeného kmínu, pomažme tím vyválené chlebové těsto, posvípejme ho slaninou na kosky rozkrájenou a dejme to upéci.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S kým to ladí Monika Absolonová a Michal David. Budu tu stát. 3 minuty nás dělí od 11. hodiny. V 11 hodin už si budete moci poslechnout zprávy, které si pro vás už teď připravuje Iveta Bláhová, a také přivítáme hosta. A tím dnes bude ředitelka nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková. Jak můžeme podpořit nábytkové banky, co můžeme všechno darovat, jak můžeme darovat a pro koho jsou vlastně nábytkové banky určené, tak nejenom to se dozvíme už za okamžik.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Senioři v Novém Boru soutěží na krajských sportovních hrách. Před Libereckou radnicí se dnes představují složky integrovaného záchranného systému. Litva uzavřela letiště a vydala varování k úkrytu kvůli obavám z dronů. Odpoledne bude převážně velká oblačnost, přehánky a teploty až 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Lidé vyššího věku dnes v Novém Boru na Českolipsku soutěží v několika sportovních disciplínách. Konají se tam krajské sportovní hry seniorů. Sleduje je reportér Jiří Jelínek.
2: Na dnešních hrách se sešlo zhruba 200 seniorů ze 30 týmů. Je to rekord krajského kola. Družstva obchází jednotlivá stanoviště. Mezi 10 disciplínami je hod basketbalovým míčem, nordic walking, petang, disc golf nebo lukostřelba. A podle předsedkyně Národní rady seniorů Lenky Desatové jsou sporty vybrané tak, aby u nich šlo hlavně o přesnost a jemnou motoriku. Silovější disciplínu běh na čas už dřív zrušili, protože u ní bylo nejvíc zranění. S organizací pomáhají také žáci hostující školy u lesa, kteří fungují jako rozhodčí a asistenti v jednom. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Liberci se dnes lidé můžou seznámit s prací složek integrovaného záchranného systému. Do 16 hodin se na náměstí doktora Edvarda Beneše a v ulici 5. května představují zdravotnická záchranná služba, policie, hasiči a armáda. Připravené jsou ukázky techniky i zásahů. Policie například předvádí práci se psy a koňmi, říká mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
3: Kinologie, práce policejních koní nebo zadržení nebezpečného pachatele, ale také hasiči představí například slaňování z visu a vojáci své vozidlo průzkumné. Součástí celého dne bude také slavnostní slib nově přijatých policistů.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku bude dnes odpadová firma měnit popelnice na směsný odpad u dalších domů. Podle informací města bude pracovat například v ulicích Žitavská, Nádražní Máchova nebo Hejnická. Stávající nádoby nahradí nové popelnice s čipem. Jde o přípravu na nový systém svozu odpadu. Od července bude na Frýdlantsku fungovat systém door to door. Lidé budou mít před domem nádoby na směsný odpad a nově taky popelnice na třídění plastů, papíru a bioodpadu. Změna se týká celkem 18 měst a obcí. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do ukrytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Stíhačka NATO včera sestřelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron, uvedla pobaltská země. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně velká oblačnost, ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky, večer budou srážky četnější a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V obci Wolfartice na Českolipsku havarovalo nákladní vozidlo do domu. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nějak nám ten čas ve středečním vysílání Českého rozhlasu Liberec utíká. Teď už máme 4 minuty po 11. Vše dobré a hezký poslech vám i nadále přeje Iveta Kalátová. Také občas při vašem generálním úklidu vašich domácností zjišťujete, že máte kusy nábytku, které jsou sice pěkné, zachovalé, ale už je nepotřebujete. Kam s nimi? Třeba do nábytkové banky. Vybavení do kuchyně, elektrospotřebiče, porcelán, bytový textil a další potřebné zařízení, které původní majitele nepotřebují, právě najdeme v nábytkové bance na libereckém sídlišti Kunratická, kterou navštěvují zejména lidé v nouzi. Jak nábytková banka funguje, o co je největší zájem, jak můžeme pomoci, nejen o tom si už budeme povídat s ředitelkou nábytkové banky Libereckého kraje Jitkou Večerníkovou.

0: Po písničce Miloš Birky už jsem ráda, že ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžu přivítat hosta a tím hostem je ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My jsme před malou chvíli jen tak trochu vzpomínali, já jsem měla pocit, že jste nás navštívila před 2 lety, ono je to mnohem déle, když jste začínali.
1: Byli jsme tady s panem ředitelem Potravinové banky, panem Vlčkem, před 5 lety.
0: To není možné, jak to rychle utíká. No, mě zaujala jedna věc, protože já jsem si myslela, že v České republice každý kraj už má svoji nábytkovou banku a ono tomu tak není.
1: Tak zatím tomu tak není, nicméně Reus Federace, která se vlastně stará o nás, o nábytkové banky a Reuska v České republice, tak se snaží o to, aby ta síť byla kompletní. Zatím je funkčních nějakých 6 nábytkových bank, pokud vím.
0: A vy patříte k takovým těm stabilním bankám?
1: Jsme vlastně nejdéle zakotvenou nábytkovou bankou a fungující v České republice. Jsme za to rádi, snažíme se, aby to tak bylo i nadále.
0: Mm-hmm. Tak kdo se třeba s nábytkovou bankou ještě moc nesetkal, tak my si jenom na úvod povíme, co to vlastně je nábytková banka, co si pod tím máme představit.
1: Tak můžete si představit obrovský sklad plný nábytku a vybavení pro domácnosti, pro kanceláře, organizace.
0: Organizace. To neznamená, že třeba někdo trpí nouzí a řekne si, já si zajedu na Kunratickou, něco si tam vyberu. Takhle to nefunguje.
1: Takhle to určitě nefunguje. Pokud někdo má potřebu získat nábytek nebo vybavení pro svoji domácnost zadarmo, nemá na to momentálně třeba finanční prostředky nebo jeho sociální situace nedovoluje, aby se vůbec staral o to, kde ten nábytek sehnat, tak je potřeba, aby se domluvil s nějakou organizací, která v sociálních službách v Libereckém kraji funguje. A přes něj vlastně ta žádost doputuje do nábytkové banky, my potom tu žádost vyřídíme.
0: Já jsem se dívala na ten dlouhý seznam těch organizací v Libereckém kraji, ale že jich tady je?
1: Je jich tady spousta, my nespolupracujeme zdaleka se všemi, ale máme momentálně asi 36 partnerů v této záležitosti. Mm-hmm.
0: Tak my to teď vezmeme úplně od začátku z pozice člověka, který má nábytek opravdu třeba zachovalý, někde jde třeba i o dědictví nebo o nějakou pozůstalost a říká si, no to jsou krásné věci, ale je škoda je vyhodit, ať už se jedná třeba o koberec, stůl, gauč, další předměty, jak by měl postupovat?
1: Pokud nám chce tento přebytečný nábytek nabídnout, tak je potřeba, aby se s námi nějakým způsobem spojil. Fungujeme buď na e-mailu, na telefonu nebo na WhatsAppu, případně se dá nějaký prvotní kontakt udělat přes Messenger na Facebooku a my se s ním potom vlastně domlouváme na tom, že potřebujeme fotografie, obzvlášť toho nábytku. Není určitě potřeba fotit nám každý hrneček, který by byli jako lidé ochotni nabídnout, ale ten velký nábytek potřebujeme zhodnotit vizuálně přes fotografie. Mm-hmm. Následně, pokud se domluvíme s tím člověkem, že to od něj vezmeme, domlouvá se termín nakládky a my si pro ten nábytek vlastně k těm lidem jezdíme.
0: Mm. Ovšem, nepleťme si nábytkovou banku s nějakým sběrným dvorem. Musí to být opravdu zachovalý nábytek. Může být klidně starý, ale musí být zachovalý a textilie musí být i čisté.
1: Určitě máte pravdu, ale musím bohužel zmínit i to, že ta nabídka je opravdu tak obrovská, že jsme v situaci, kdy si nemůžeme, ale musíme ten nábytek vybírat. Takže se stává i to, že přestože nábytek je zachovalý, je kvalitní, je třeba z 90. 80. třeba i starší nábytek, velmi kvalitní, krásný, tak my ho nevezmeme od těch lidí, protože nemáme ty skladovací prostory takové, abychom všechno prostě mohli zachránit, což nás samozřejmě mrzí. Je nám líto odmítat kvalitní nábytek, ale i to se bohužel děje.
0: A tak nelze třeba kontaktovat jinou nábytkovou banku, třeba v jiném kraji, kde fungují?
1: Tak bohužel nejbližší nábytková banka od nás sídlí v Žatci anebo v Benešově za Prahou. Mm-hmm. Takže já si myslím, že odtamtud si pro ten nábytek do Liberce nebo tady nejbližšího okolí asi z bank nepojedou.
0: Aha, ono je to tak, že vy si v Libereckém kraji jezdíte pro ten nábytek nebo vám ho vozí lidé?
1: My si pro nábytek jezdíme.
0: Mm-hmm. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je ředitelka nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková.

0: dopolední pod Ještědem máme hosta ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hostem je ředitelka nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková. Já jsem se tak podívala do statistik, protože jsem byla zvědavá, kolik lidí využívá nábytkovou banku, a podívala jsem se celoplošně, celostátně. Tak za rok 2025 pomohly 4287 osobám. Bylo vykázáno 227 tun nábytku. Je to možné?
1: Určitě je to možné, já jenom za Liberec doplním, že vlastně my jsme v Liberci podpořili 2253 osob, říkám v Liberci, myšleno v Libereckém kraji, a celkem jsme teda v materiální pomoci za ten loňský rok vydali 153,5 tuny.
0: Páni, tak to je tady obrovské množství. Teď je možná z té druhé strany, my jsme si před malou chvílí řekli, jak postupovat, pokud bychom chtěli něco darovat. A teď, dejme tomu, nás třeba poslouchá někdo, kdo se opravdu ocitl v nouzi, není na tom dobře. Jak se říká, život je náhoda, jak se zpívá, jednou si dole, jednou nahoře. Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat i vaší pomoc. Jak vás oslovit nebo koho oslovit? My už jsme si lehce nastínili.
1: My jsme to len naťukli hned na začátku. Je potřeba určitě spojit se s některou z odběratelských organizací. Jejich seznam najdete na našich webových stránkách. A domluvit se s nimi. Všichni sociální pracovníci těchto organizací jsou velmi vstřícní, komunikativní, není vůbec problém se s nimi domluvit na nějaké návštěvě. Oni vlastně posoudí vaši situaci, dokážou sepsat žádost, ta žádost potom putuje elektronicky k nám, nikdo nemusí do nábytkové banky ptát se, jak vlastně postupovat. Případně pokud byste nevěděli, máme telefon, zavolejte, poradíme přímo konkrétně.
0: Mm-hmm. No, dívám se, je tady Fokus Liberec, Advaita, je tady také Naděje, oblastní charita Liberec a dokonce Úřad práce České republiky.
1: Tak i tam spolupracujeme, ano.
0: Spolupracujete.
1: Ano.
0: Dobře. Tak teď ještě jedna taková důležitá věc. Vy jste mi před malou chvíli, ještě než jsme šli do vysílání, řekla, že vy pracujete takzvaně, nebo to všechno probíhá na třech nohách u vás, že to takhle funguje. Co to znamená, že nábytková banka funguje na třech nohách?
1: V podstatě stojíme na takových třech pilířích té naší práce. Tím jedním pilířem je nějaká sociální pomoc lidem, kteří se ocitli v nějaké nouzi. Tím druhým pilířem je environmentální oblast, to znamená, snažíme se předcházet vzniku odpadů, eliminovat to množství nadužívání nějakých věcí, které ještě můžou sloužit, tak aby se vrátily do oběhu. A tím třetím pilířem je vlastně to, že zaměstnáváme lidi, kteří by měli na volném trhu práce problém sehnat zaměstnání. Snažíme se, aby se zapojili do běžné pracovní činnosti, získali nějaké pracovní návyky a potom, co ukončí tu pracovní činnost u nás, aby byli na volném trhu práce vlastně použitelní nebo neměli problém tu práci sehnat.
0: Mm-hmm. A tito lidé jsou u vás jenom na nějakou určitou dobu, anebo už tam máte třeba někoho, kdo u vás pracuje plných 6 let?
1: Tak jenom upřesním, že fungujeme 5 let.
0: Takže pět let.
1: Ano, máme vlastně jednoho člověka, který se mnou vlastně začínal před těmi 5 lety a také to byl v podstatě člověk, který na volném trhu práce by to uplatnění nenašel. Nechali jsme si ho, je z něj úžasný kmenový zaměstnanec. A ve stejném duchu vlastně jsme do kmenových zaměstnanců přijali ještě další 2 lidi, kteří u nás zůstali právě po tomto nějakém tréninkovém pracovním procesu, ale standardně ta tréninková místa obsazujeme na půl roku nebo na rok.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková. My jsme to dnešní téma nazvali dát věcem druhou šanci, tak těmi věcmi je považován nábytek a různé zařízení do bytu, které ještě může dobře sloužit lidem, kteří to potřebují, ale jak jste sama podotkla před písničkou, vydáváte druhou šanci právě i lidem. A teď opět vždycky ty největší zkosti tady jsou pronášeny v době, kdy jde písnička. Vy jste zmiňovala právě jednoho svého parťáka, kterému jste vlastně šanci dali a on se opravdu vypracoval.
1: No, my jsme šanci dali více lidem, vypracovalo se jich více, za co jsme hrozně rádi, ale já jsem tady zmiňovala konkrétní příklad kolegy Mirka, který vlastně k nám nastoupil po nelehké životní situaci, vypracoval se, vlastně u nás dostal šanci udělat si řidičské oprávnění, takže teďka je z něj velký řidič, vlastně jezdí tou dodávkou a sváží nábytek, odváží nábytek tam, kam je potřeba. Podařilo se mu v době, kdy pracoval u nás, zajistit si bydlení, vyřídit si insolvenci, takže teďka je to člověk, který má čistý štít a může bez problémů prostě jít tím životem dál. Je z něj cítit velká vděčnost a já jsem vděčná, že jsem ho mohla potkat.
0: Ovšem, vy také musíte fungovat i na základě toho, že nic není zadarmo. Musíte také čerpat nějaké finanční prostředky. Tak kde čerpáte?
1: Tak určitě naše financování je velmi složitá otázka. Velmi nás vlastně tíží to, že podle nás velmi smysluplné projekty nebo velmi smysluplná práce, kterou děláme, nemá takovou tu stabilní prostě podporu systémového financování. Nicméně musíme poděkovat a vyzdvihnout, že bez finančních prostředků od Libereckého kraje, statutárního města Liberec, statutárního města Jablonec, města Česká Lípa a drobnějších dárců, jako je třeba město Nový Bor, bychom vůbec nemohli fungovat. Takže skládáme financování, skládáme finanční prostředky, jsme za ně velmi jako nerádi. My v podstatě bez nich bychom mohli Nábytkovou banku zavřít, takže jsme na nich závislí.
0: A najdou se třeba i lidé, kteří mají natolik dobré srdce, že řeknou, a tak já něco třeba pošlu nebo něco dám. Nebo je to opravdu
1: určitě
0: vzácnost?
1: Budeme se bavit opravdu o drobných číslech, o jednotlivcích. I jim velmi děkujeme. Získali jsme nějaké drobné prostředky od nich.
0: Já jsem na vašich stránkách také našla, nevím, zdali to ještě pořád platí, že určitě přivítáte pomoc lidí, ať už se jedná různých řemeslníků.
1: Tak na stránkách to zatím máme. Máme to tam vlastně celou dobu. Já vím, že naše stránky nejsou úplně něco hypermoderního, spíš tam snažíme rychle vkládat nějaké aktuální dění, ale za těch 5 let se nám v podstatě nikdo na základě této informace, kterou máme, jakoby nepřihlásil nebo nenabídnul svoji pomoc a my to vlastně zvládáme bez toho. Takže já si myslím, že pokud by se někdo přihlásil, tak se s ním určitě domluvíme, pokud by bylo aktuální, tak využijeme.
0: No, na druhou stranu, pokud přijímáte nábytek zařízení do bytu v dobrém, kvalitním stavu, tak si myslím, že snad by to ani nebylo tolik potřeba, ale i když něco se může rozklížit.
1: No, ono spíš při té manipulaci, protože ten nábytek vypadá nějak na fotkách, nějak vypadá, když ho stabilně máte vy postavený třeba doma. A pak přijedou chlapi z Nábytkové banky, aby ho vlastně naložili do auta. A už jenom při té manipulaci ten nábytek utrpí nějakým způsobem, může utrpět nějaké drobné šrámy, rozklížit se, někde něco vypadne, potřeba to dotáhnout. Takže o to se zatím starají oni sami.

0: Když jsem se dívala na webové stránky Nábytkové banky Libereckého kraje, tak se tam na mě vyhrnula řada zajímavých fotografií. Mám takový pocit, jako bych se objevila v některých bytových jednotkách. Je toho opravdu hodně. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je právě ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková. Paní ředitelko, o co je tak ten největší zájem? Co lidé nejvíce potřebují?
1: Vzhledem k tomu, že vybavujeme většinou úplně prázdné byty, tak se jedná o základní nábytek. Ty žádosti obsahují položky, jako jsou postele, židle, jídelní stoly a šatní skříně jako základ. Potom spousta doplňkových věcí a velká potřeba je velký zájem o elektrospotřebiče základní, jako je lednička, pračka, mikrovlnka.
0: Faktem je, že to je asi docela trošku nedostatkové zboží, nebo ne zboží, ale nedostatkové spotřebiče, protože každý už v dnešní době se snaží opravdu si to dochovat, tu pračku dokovať pere.
1: Je to přesně tak, málo kdo si koupí nový spotřebič, dokud mu ten starý funguje, ale pokud někdo koupíte nový a starý vám ještě funguje a mohl by posloužit, budeme rádi, pokud nám ho nabídnete.
0: Tak, milí posluchači, to je možná výzva i pro někoho z vás. Teď ještě musíme zmínit, před chvílí jsem se vás ptala, jak třeba i my můžeme pomoci. A my můžeme pomoci hodně zajímavě, protože můžeme darovat některé kusy nábytku do reuse obchůdku. Co to je?
1: Reuse obchůdek jsme vlastně zakládali kvůli tomu, že jsme do nábytkové banky přijímali velké množství věcí, které jsme nebyli schopni využít do těch žádostí. To znamená, že jsme měli hromady krabic se skleničkama, vázy, táci, obrazy, zrcadla, lampičky, které nevyužijeme. Prostě nevyužijeme pro to základní vybavování těch bytů. Takže jsme otevřeli reuse obchůdek v prostorách bývalé pošty v obchodním centru Luna, kde se dá tohleto drobné vybavení nakoupit. A ten obchůdek vlastně získal těmi starými věcmi takového zajímavého ducha. Je to trochu muzeum, trochu antikvariát. A přesto se tam dají koupit věci běžné denní potřeby, praktické.
0: Takže znamená to, že můžeme některé věci darovat i do reuse obchůdku. Nebo to darujeme vám a vy už si rozhodnete, co půjde do tohoto obchůdku.
1: V podstatě my jsme jako jedna firma, akorát převážnou část vydáváme přes nábytkovou banku a žádosti a ta menší část těch drobnějších neudatelných předmětů se nachází v reuse obchůdku. Tím nás podpoříte, pokud si něco vyberete.
0: No, darovat, dívala jsem se do toho seznamu, můžeme ložní prádlo, také nádobí kuchyňské potřeby, přikrývky, polštáře, ratanové doplňky, obrazy, funkční domácí elektrospotřebiče. To je, i o tom jsme se bavili. Tak ty menší elektrospotřebiče, ty máte, nebo?
1: Máme, jo, těch menších spotřebičů máme spousty. Jedná se, ten nedostatek je hlavně ledničky, pračky, jak jsem říkala.
0: Tak jinak ještě v tom obchůdku můžeme věnovat věšáky, sušáky na prádlo, prádelní koše. No zkrátka dobře, je toho hodně moc. Ovšem pod podmínkou veškeré textilie musí být čistě vyprané a nepoškozené.
1: Ano.
0: Dobře. Tak je něco, co byste si přála do budoucna, paní ředitelko?
1: Já bych si moc přála systémové financování pro nábytkové banky. Přála bych si, aby po celé republice fungovala síť nábytkových bank s nějakými shodnými standardy fungování. Abychom byli schopni dělat tu práci dál tak, jak ji děláme a případně zaměstnat víc lidí, kteří to potřebují.
0: Tak vám děkuji za váš čas i za to, co děláte. Ať se vám i nadále daří, ať se vám vaše přání splní a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
1: Moc děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra po 11. hodině v našem vysílání také přivítáme hosta. Tím hostem bude ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. Projekt Free Speech Space organizace Postbellum Paměť národa totiž získal prestižní titul Evropské dědictví a zařadil se tak mezi 80 nejvýznamnějších

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková, kterou si pamatujeme jako zpěvačku slavné kapely Laura a její Tygři. Tak teď už solově Tanec v čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ne nadarmo se neříká, že smích prodlužuje život, ale také díky smíchu nebo kvůli smíchu můžete přijít o peníze. Existují profese, u kterých vás smích na pracovišti může přijít pěkně draho, třeba na divadelních prknech. V předlistopadové éře to zažil i herec Miroslav Moravec, který kdysi často hrával po boku Marie Drahokoupé.
1: My jsme partneřili u Neumannů v divadle. My jsme hráli furt manželský pár nebo milenecký pár, nebo my jsme byli na sebe jako zvyklí. Ale měli jsme oba dva malou kosmetickou vadu. My jsme strašní smíškové oba dva, ale hrozní smíškové. Já jsem za madlu zaplatil šílený pokuty na divadle, protože vždycky, když jsme se odbouchli, tak oni šíleli a ježiš, to se mi stalo, ale to musím vyprávět. My jsme s madlou hráli irkutskou historii a Madlenka hrála takovou statečnou sovětskou ženu, která má dvě děti a dva milence. Nevím, jako, jak to tak bylo, ale tak to v těch kusky tak je. A já jsem hrál jednoho z těch milenců. A Madla mě něco řekla, něco, prostě, já už tak nevím, co to bylo, a odbourala mě. Lohnisky, který to ležel, byl v hledišti, a jenom udala věděl, že je zle. A já jsem říkal, počkej ty potvoro, tohle to ti nedaruju. A když jsem byl zády k hledišti a Madlenka, Anfas, tak jsem na ní udělal. A Madle se udělal takový přírodní úkaz na obličeji. Takhle se jí byla u nosu bublina. Což tedy jako ženě nesluší, že jo. U herečky je to zakázaný, ale u sovětské ženy to tehdy bylo na kriminál. Ale nejhorší na tom bylo, že ta bublina jí rostla. A teď lidi už to viděli, začali se smát. Já začal jsem tak se chechtat. A teď já jsem říkal, když se na ty bublině vznese. Jo. A najednou to v jednu chvíli to udalo ping, a ta bublina praskla, se rozprskla a to už jsem nevydržel. Začal jsem se ohýbat smíchy, Lohnický, který to viděl, Madlenka se rozesmála taky samozřejmě, lidi zvali smíchy a Lohnický, který byl v hledišti, tak utíkal takhle dozadu, stoupil si do toho portálu a zval 500 korun pokuty. To neměli dělat. 1000 korun pokud. My s každou pětisovkou zvali víc a víc. Až skočil na 2500 a my jsme se s tou Madlou tak smáli, že musela jít opona. My jsme skutečně zaplatili každý 2500, to byly tehdy veliký peníze, 2500 pokud, on to potom v prémiích vrátil teda, jo, ale to jsme zaplatit museli.
0: Tak tomu se říká dražba pokuty. Miroslav Moravec a Marie Drahokoupilová a více už se nám opět nevejde do našeho dopoledního vysílání. Za chvíli Poutníci, skupina Otavan ve 12 hodin zprávy s Miroslavem Holubcem a po 12. hodině opět Filip Majsl písničky na přání. Od mikrofonu se s vámi loučí Iveta Kalátová, tak se mějte krásně a zítra naslyšenou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lebka svaté Zdislavy by se měla církvi vrátit na konci května. Česká Lípa prodloužila dobu nočního klidu. Chrastava chce obnovit plné fungování obvodního oddělení policie. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by měla policie církvi vrátit 30. května, uvedla to na síti X. Relikvii před týdnem ukradl z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy 35-letý muž, poté ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie ho zadržela 2 dny po krádeži. Relikvii by měla policie církvi předávat v den, kdy římskokatolická církev slaví památku svaté Zdislavy. V Jablonné v Podještědí bude proto tradiční zdislavská pouť, říká arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Mám z toho velikou radost a těším se na setkání se všemi, kteří se na záchraně této vzácné relikvie podíleli, ať to byli policisté, restaurátoři nebo další. Těším se, že budeme moci projevit vděčnost.
1: Zda bude lebka znovu vystavená a za jakých podmínek se teprve rozhodne. Jednat o tom bude nově vzniklá komise. Na radnici v České Lípě se kvůli nové vyhlášce o zkrácení nočního klidu obrátili pořadatelé kulturních akcí. Dřív museli organizátoři červnových festivalů Šudibud a Goldies hudbu stlumit ve 2 hodiny ráno. Podle v březnu schváleného znění vyhlášky to letos má být už o půlnoci.
4: Organizátoři obou akcí, které se konají ve stejném termínu, tvrdí, že měli před schválením vyhlášky nasmluvané interprety. Žádají proto radnici o přehodnocení. Starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO příští týden na zastupitelstvu předloží návrh na změnu. V předběžném znění jsou zahrnuté i městské slavnosti, kde se o úpravě také bude jednat. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
1: Vedení Chrastavy na Liberecku bude usilovat o obnovení obvodního oddělení policie. Od dubna 2022 je spojené s oddělením v Hrádku nad Nisou. V Chrastavě je pouze služebna s omezeným provozem. Podle starosty Michála Canova ze starostů pro Liberecký kraj policie ve městě chybí. Velitel strážníků Marcel Másilko potvrdil, že ubylo hlídek. O obnovení oddělení chce vedení Chrastavy jednat s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem z Hnutí ANO, informoval starosta Canov. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Zelené dluhopisy slouží k financování environmentálně prospěšných projektů.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky, večer četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné středeční poledne 20. května. Dnes máme vlastně jedno takové zajímavé kulaté výročí. Ono je to přesně 20 let od té doby, co Miroslav Macek nafackoval Davidovi Rátovi. Konec konců i facka je způsob komunikace, a ne, jak říkal komisař Lervina, i pořádná nakládačka udělá své. Možná je trochu škoda, že nám z politické scény tento folklor mizí, ale s tím nic nenaděláme. Nicméně, kromě tohoto výročí dnes slavíme minimálně jedny narozeniny a jedny si připomínáme. Narozeniny slaví zpěvačka Cher a připomínáme si narození skvělého hudebníka Joea Cockera. To pro inspiraci do písniček Na přání, které právě teď začínají. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Tak disco příběh Michala Davida nám otevřel první odpolední hodinu dnešního dne. Jestli to dál v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec bude disco příběh nebo country příběh, rockový příběh a tak dále, to je samozřejmě jenom na vás. Vy od této chvíle můžete volat na číslo 22 155 37 22, posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo psát SMS zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, pěkně dohromady, potom následuje mezera a potom váš text, ideálně bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek, na číslo 90 011 04. Teď už všechny potřebné informace máte a já už se moc těším.

0: Trocha temperamentu z Portorika, Livin' la Vida Loca a Ricky Martin, portorický zpěvák a idol ženských srdcí své doby. Spousta mužů chtělo mít milostný život Rickyho Martina, jen do určité doby samozřejmě. Teď máme 12 hodin a 12 minut a v Českém rozhlase Liberec jdeme splnit první hudební přání. To přání bude telefonické a kdo se k nám dovolal? Krásné odpoledne.
1: Já vám přeju krásné odpoledne, Filipe. Tady Jarča z Friedlandu a přeju všem dobrou chuť, kde teď obě dva. No a tu písničku jsem nechala na vás, protože je to, myslím, že v anglickým znění, že? Anglický povídání.
0: No samozřejmě, je to americká písnička, já to prozradím, je to z filmu Hříšný tanec od Billa Medleyho a Jennifer Warnes, I've had the time of my life. No a vy prozraďte, pro koho bude ta písnička?
1: No pro vás, Filipe, vaše kolegy a kolegyně.
0: Děkuji za všechny.
1: A pro všechny, co jsme byli u vás v rozhlase, bylo to perfektní. A moc vám všem děkuju za pochvalu a aplaus. Protože já jsem se zmínila před segrou a tak mi hned gratulovala i mý tety. Mě gratulovali s rodinami. Takže bych to bylo pro vás, pro mě, sourozenci a všem příbuzným s rodinami a i pro ty, co nebyli v rozhlase, když nemohli, tak i pro ty všechny, do všech koutů, kde poslouchají nás.
0: Dobře, moc krát děkujeme za vaše slova, jsme rádi, že jste si to užila a zase někdy příště, vlastně už co nevidět, 23. Ano. června na náměstí v Liberci, konkrétně a na náměstí doktora Eduarda Beneše.
1: A 13.
0: Pochod na Královku, no ještě, že jste mi to připomněla, paní Jarko, vás nemít, já říkám, že vy už jste naše taková externí spolupracovnice. Tak samozřejmě moc krát děkuji za připomenutí všech termínů, mějte se krásně a zase příště naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

0: trochu lehkého tance, aby vám ten středeční oběd dobře vytrávil. A pokračujeme dál v písničkách na přání. Tentokrát je opět na řadě telefonát. A kdo se do Českého rozhlasu Liberec dovolal? Krásné odpoledne.
1: No, Zuzana Zarachová, teda z Kořenova, co je do Zarachova kousek. A přála jsem si písničku Nezapírám. Vy jste říkal, že to je od Josefa Wagnera, já jsem to nevěděla. Ta písnička by byla samozřejmě pro všechny, kterým se líbí, ale hlavně pro mýho vnuka, který teď byl 3 neděle v Portugalsku od školy, protože studuje obchodní akademii.
0: Aha. Takže přijel opálený a nabitý vědomostmi samozřejmě.
1: Nabitý vědomostmi, já jsem se ho ptala, jak se tam mluví, a on říká jakože španělsky, ale hlavně portugalsky, což teda neumí, ale učí se to. Jinak se domluvil samozřejmě anglicky.
0: No tak hlavně, že se domluvil a hlavně, že se samozřejmě v pořádku vrátil. Tak já tedy posílám písničku paní Zuzano, přeju vám krásný den a budu se těšit zase příště.
1: Já vám taky,
0: moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kde se vzal, tu se vzal ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Michael Jackson, určitě víte, že přednedávnem vyšel do kin dokumentární snímek o Michaelovi Jacksonovi s prozaickým názvem Michael a zajímavostí je, že hned během prvního týdne trumfnul v návštěvnosti dnes už ikonický film o kapele Queen Bohemian Rhapsody. My budeme pokračovat v písničkách na přání a kdo se dovolal do Českého rozhlasu Liberec. Tentokrát dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Filipe, tady je Česnova. Chtěla bych nechat zahrát písničku od Heleny Vondráčkový, Topké máme ní, a bylo by to pro všechny lidičky, kteří poslouchají, a pro všechny lidičky, kteří smíkávám hrát. A Šárce, děkuji za obrázky. A ještě bych vám chtěla poděkovat jako rádio, že jste vyhrála kuchyňskou váhu a je strašně hezká, je originální. Strašně se mi líbí, takže moc krát děkuju také.
0: No nemáte záč, já vám samozřejmě ještě aspoň dodatečně gratuluju, paní Jarko. Tak hezky děkuji. Užívejte váhu, hezky užívejte dál vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já děkuju za zavolání a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: No, děkuju moc, naslyšenou.

0: No, videa, další filmová melodie se nám zjevila v písničkách na přání Helena Vondráčková, Sladké mámení, 2:30. S touto písničkou jsme tedy doputovali do druhé poloviny písniček na přání a tu zahájíme opět telefonátem. Ale v prozměnu nám tady zazní mužný hlas. Krásné odpoledne.
1: Dobré poledne, přeje Vlastimil z Rochlic.
0: Já vás rád slyším. Zatím jsme to tady měli takovou dámskou jízdu, tak konečně jsme to trošku narušili. Tak povídejte,
1: ale bylo to hezký, bylo
0: no
1: to
0: rozhodně,
1: pěkný.
0: To já si nestěžuju, jenom konstatuju.
1: Takže přeju také všem dobrou chuť, anebo všechno dobré pochuti. No a vybrali jsme písničku takovou jako veselou, Games People Play od Joea Soulse a písnička bude samozřejmě pro Filipa.
0: Děkuju.
1: Bude i pro osádku Českýho rozhlasu Liberec, pro paní Šárku, pro paní Alenku do Český Lípy, pro paní Boženku, pro paní Evu do Turnova a taky do Ohrazenic, paní Dlouhej. No a mý kolegové ze zaměstnání ČSAD, servis Jardové a kolega pan Kolomí a Rochlice Zdeněk, no a všechny ostatní, kteří poslouchají Český rozhlas Liberec. A hlavně, aby vydržel, aby to fungovalo dál.
0: Moc
1: protože
0: krát, děkujeme.
1: Ty písničky jsou skvělý.
0: To rádi samozřejmě slyšíme. Tak tedy, pane Vlastimile, já písničku posílám, vy jste si ji konec konců sám krásně uvedl, takže já už k tomu nemám, co bych dodal. Mějte se báječně a zase příště naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.

Tohle byl v Českém rozhlase Liberec Joe South a Games People Play, písnička, která později, o mnoho let později, proslavila také kapelu Inner Circle. Budeme pokračovat dál a teď se poprvé konečně podíváme také do e-mailu, to bychom to byli bývali vyvedli, kdybychom se tam nepodívali. Napsala nám paní Jiřina, která poprosila o písničku od Leonarda Cohena, Haleluja, a písnička je, teď cituji e-mail, pro mého bratra Jiřího Purcharta z Višňové k jeho dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Za celou rodinu sestra Jiřina z Krkonoš moc děkuje. My samozřejmě přejeme také všechno nejlepší a písnička je tady.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

to jsme se ponořili docela hluboko do hudební historie, o více než 50 let zpátky, konkrétně do roku 1974 s Věrou Špinarovou a Grand Hotelem u Tří strun. Budeme ale pokračovat dál v písničkách na přání a tentokrát naladíme na sportovní strunu. Napsal nám totiž pan Petr, který poprosil, abychom zahráli pro hokejisty Česka, aby se jim dařilo dnes proti Itálii, a píseň Jojo Band, jedem do Afriky.

0: světě.
1: Jedem do Afriky a kapela Jojo Band, tedy pozdrav z Karviné. Za 10 minut bude 13 hodin, máme tady další přání písemné, napsal nám pan Petr a poprosil, abychom zahráli Dosemil paní Věře písničku od Žalmana Rána v trávě.

Rána v trávě, jestli on si ten žalmán, ta rána v trávě trochu neidealizuje, přeci jenom ta rána ještě nejsou zdaleka tak teplá, jak bychom si asi přáli. Nicméně, už máme samozřejmě odpolední čas, za 8 minut bude 13 hodin a písničky na přání v Českém rozhlase Liberec alespoň pro dnešek pomalu končí. Za 8 minut vám Miroslav Holubec nabídne čerstvé zprávy a po zprávách se samozřejmě můžete těšit na pravidelný pořad Alex a host. Tentokrát stane u mikrofonu moderátor, scénárista a také výtvarník Petr Salava. To jméno vám jistě není třeba sáhodlouze představovat. A máme tady vlastně ještě jedno poslední přání dnešního odpoledne. Paní Sylvie poprosila, abychom zahráli Cher a The Shoop Shoop Song, když už má Cher dnes ty narozeniny. A kulaté, krásné, tak samozřejmě písnička je zařazená na samotný závěr této hodiny. Ovšem já už se s vámi alespoň pro tuto chvíli rozloučím. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Hradec nad Nisou hledá už podruhé firmu na stavbu náplavky. Lidé v Chrastavě můžou hlasovat o zkrácení městských slavností. Liberecké muzeum chce rozšířit oceněnou výstavu. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku už podruhé vypisuje výběrové řízení na firmu na stavbu náplavky a vodního parku podél Okružní ulice. První kolo muselo město zrušit. Podle nezávislého starosty Pavla Farského byl problém v tom, že radnice vypsala první soutěž v době začátku konfliktu kolem Hormuzského průlivu.
6: Cena ropy rostla šíleným způsobem, oni nevěděli, co mají nacenit. Teď už se to snad ustálilo, ale pro nás je tato nestabilita velkým problémem, protože když máte dotační tituly, které mají termíny a vy to teď vysoutěžíte jednou, po druhý a nikdo se nepřihlásí, tak pro nás je to velká prekérka.
4: Městské slavnosti v Chrastavě na Liberecku by v budoucnu mohly být o den kratší. Doposud trvala kulturní akce od pátku do neděle. Nově by mohl program skončit už v sobotu. Námět na zkrácení obdrželi zastupitelé. Spustili proto anketu pro veřejnost. Lidé můžou hlasovat, zda chtějí slavnosti na 3 nebo na 2 dny. Jak uvedl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj, anketa je k dispozici na několika místech ve městě. Výstavu Lidé ve válce, za kterou se Vročeské muzeum v Liberci získalo cenu za nejlepší loňský muzejní počin v Česku, si mohou lidé prohlédnout ve virtuální podobě na webu muzea. Expozici o osudech 12 různých lidí spjatých za druhé světové války s Libercem připravilo muzeum ve spolupráci s výtvarnící Toybox. Výhledově se připravuje její rozšíření, říká zástupce ředitele muzea a autor výstavy Ivan Rose.
7: Celá ta výstava vychází ze evidenčních karet, takzvaných policejních přihlášek z druhé světové války a těch karet je 118 tisíc. My jsme z toho vybrali 12 osudů, ale máme v zásobě další, takže my bychom chtěli i do budoucna tu výstavu obměňovat.
4: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, šíření nemoci nehrozí. Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude oblačno, ojedinile déšť nebo přehánky, večer četnější, ojedinile mohou přijít i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia. Vane většinou slabý vítr západní směru do rychlosti do 4 metrů za sekundu, který ale v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
9: Já přeji všem hezký, dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme drezy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože
0: škoda,
1: my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemí srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamen, já bych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce a nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no, vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslovil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety a je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: On je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaří.

Vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: No, ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a předstírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let, takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Církev by měla lebku svaté Zdislavy převzít příští sobotu. V Tanvaldu funguje zubař pro děti ze sociálně slabých rodin. Před libereckou radnicí se dnes představují složky IZS. V noci i zítra bude oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu bez výraznějšího poškození. Zubaři v Tanvaldu na Jablanecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
3: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému s tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
2: V Liberci se dnes lidé můžou seznámit s prací složek integrovaného záchranného systému. Do 16 hodin se na náměstí doktora Edvarda Beneše a v ulici 5. května představují zdravotnická záchranná služba, policie, hasiči a armáda. Připravené jsou ukázky techniky i zásahů. Policie například předvádí práci se psy a koňmi, říká mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
4: Kinologie, práce policejních koní nebo zadržení nebezpečného pachatele, ale také hasiči představí například slaňování zvisu a vojáci své vozidlo průzkumné. Součástí celého dne bude také slavnostní slib nově přijatých policistů.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády, řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl také, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, postupně bude srážek i oblačnosti ubývat, kránu místy až na skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra očekáváme převážně polojasno nebo oblačno, večer se bude vyjasňovat. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 u Paceřic na Liberecku havarovalo osobní auto. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak, káva na stole, čili vše připravené na pohodové středeční odpoledne. Když byl to trochu boj, někdy si tak říkám, jak to ten Brad Pitt vlastně dělá, že přijde, nastaví hrnek, zmáčkne knoflík a má kávu. Já přišel ke kávovaru, nejprve jsem musel vysypat zásobník kávové sedliny, pak jsem musel dosypat kávová zrnka, pak po mně žádal dolití vody, až jsem si říkal, jestli ten kávovar nebudu muset nejdříve také pohladit a potěšit vlídným slovem, aby mi vydal kávu. Ale nakonec to dopadlo dobře a my se můžeme vrhnout na první společnou odpolední hodinu. V liberecké rezidenci Rosa testují byt, kde seniorům pomáhají chytré technologie. Jaké, to nám objasní kolegyně Jana Pavlíčková. No a pak se s regionálním stopařem Patrikem Fischerem vydáme do Jablonce, konkrétně do galerie N, kde začíná výstava diplomových prací studentů magisterského studia katedry designu, tedy něco pro oko. No a s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, zjistíme, kde je geometrický střed České republiky. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec Leona Machálková. Svět je plný bláznů, věřte, nevěřte, ale už čtvrtstoletí stará písnička. V roce 2001 jsme si samozřejmě o mnoha technologiích mohli nechat jen zdát, ale pokrok jde kupředu. Ku příkladu speciální podložka v posteli, SOS tlačítka, senzory, které sledují teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji. To jsou některé z technologií, které teď testuje Domov Rosa v Liberci u jedné z klientek. Zařízení poskytuje bydlení a služby seniorům a takzvané asistivní pomůcky mají ukázat, že i sociální služby mohou využívat chytré technologie v péči o klienty. Díky různým senzorům pobytě je možné vysledovat například odchylky v běžném chování, které mohou například naznačit nástup neurologického anebo degenerativního onemocnění.
1: Tohle to je něco jako hodinky, ty mi ukazují tep a kroky a já nevím co všechno.
2: Ukazuje mi Dagmar Šumová, klientka libereckého domu Rosa.
1: Tohle je pro člověka, který se mu začíná dělat blbě a ví jedno jediný, že tohle musí mačkat a držet.
3: Tady to ten člověk... není obyčejný náhrdelník,
1: ne,
3: SOS tlačítko,
1: jo,
3: aha.
1: Jo. Ta centrála se spojí s recepcí, která to tady hlídá, anebo s rodinou.
2: Asistivní pomůcky budou podle ředitelky domovu Rosa a Anny Ješkové potřeba čím dál častěji.
4: Populace stárne a nerodí se dost mladých lidí, který by se taky o seniory starali, tak je to něco, co nám může pomoct. Jsou to technologie, které jsou zaměřené třeba na to, jestli si senior nezapomněl zavřít dveře, jaký vzduch vlastně v bytě má, jakou teplotu v bytě má. Hlídají veškeré funkce, oddýchání, potep, kvalitu spánku.
2: No a prý tu máte v bytě také čidla na oknech a na dveřích, paní Šumová.
1: Ještě tamhle nahoře, na ty almaře.
3: A to tam u ledničky, no.
1: A to samé je v koupelně. No. A když u tady není žádný pohyb dlouho, tak to na tom centru hlásí, že se tu nic nehejbá. Takže když je ten člověk dlouhodobě v nějakém rauši nebo v něčem prostě, tak už je to divný a jo?
3: Jasně, už jsem někoho pošlo. No. A vypozorovala jste vy sama něco, co byste si řekla, tohle ještě by bylo dobrý.
1: My tam ještě budou do té podložky, kterou mám pod postelí, jo, mi naplánujou frekvenci dechu. A jestli to jednou bude hlásit třeba začátek záchvatu, tu, jak se to jmenuje?
3: Epilepsie nebo cokoliv.
1: Epilepsie, tak je to super věc.
3: Co má paní Šumová v bytě? To vy plánujete k jiným klientům?
4: Ne, pro každého klienta je vhodná ta samá technologie, takže budeme je testovat dál u těch klientů, který o to budou mít zájem.
2: S výběrem nových technologií pomáhá sociálním službám i vývojové centrum agentury regionálního rozvoje, říká její šéf Petr Dobrovský.
5: Aby slepě nenakupovali věci, které pak se ukážou, že spolky nefungují tak, jak čekali, nebo že s tím ten personál není úplně schopen pracovat, aby se rozhodli, do čeho třeba nejít.
2: S výběrem vhodných pomůcek pomůže agentura i lidem, kteří doma pečují o seniora nebo chtějí mít přehled o tom, jestli je v pořádku ve svém bytě. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Jak ten čas letí? Ještě v podstatě před pár dny jsme nosili zimní bundy a už máme 20. května. A druhá polovina května se na vysokých školách nese ve znamení zkouškového období a také státnic. Studenti magisterského studia katedry designu, skla, šperků, textilu a oděvů na Technické univerzitě v Liberci na závěr svého studia odevzdávají a obhajují i praktické práce. A výstavu prací letošních diplomantů si můžou zájemci prohlédnout po dobu jednoho týdne v Jablonecké galerii N. A podrobnosti přímo na místě zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého už vítám ve vysílání. Patriku, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Jablonecké galerie N, která patří pod Technickou univerzitu v Liberci. A proto jsou tu pochopitelně vystavené magisterské práce studentů právě Technické univerzity. A protože jde především o designová díla, tak více si o výstavě s názvem Magistři povíme s proděkankou katedry designu Janou Drašarovou a taky garantkou programu Ludmilou Šikolovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak paní Šiklova, začneme u vás. Já už jsem říkal, že jde o výstavu designových děl, ale ten design je hodně široký obor. Tak jaké všechny části designu se tady prezentují?
3: My jsme obor, který se jmenuje teda design, sklo, šperk, textil, oděv, a to už sám o sobě říká, co to vlastně obsahuje, která odvětví. A momentálně stojíme teda v už zmiňované galerii N a tady z ochozu galerie vidím třeba dílo studenta Alberta, který se zabýval pánskou módou a je to teda pánská móda užitná, takže můžete klidně si vzít na sebe kabát a odejít v něm, jak to včera předvedl na vernisáži Filip Suchomel, ředitel galerie Lázně Liberecké. Takže ten design je tady pojat od ryze užitného až po velmi volná díla, až do konceptů, takže studenti mají možnost se zařadit do svého vlastního proudu, kdy je neomezujeme a je ten design opravdu pojat ve velké šíři. Myslím si, že obecně se design chápe jenom jako úplně užitné dílo, ale ten design má opravdu velké rozpětí. Pak tady vlastně dál je vidět třeba práce, která je právě pojatá velmi volně, je to textilní práce Kateřiny, která se zabývá problematikou ekologickou, problematikou vlastně synic, které se trochu nekontrolovatelně šíří v různých vodách po celém světě a vlastně utlumují život a je to velký problém, na který ona chce upozornit tím, že zpracovávala přímo ty synice v textilním materiálu a vytvářela vlastně barvu a povrchy a struktury pomocí těch samotných synic.
2: Ta díla tady jsou opravdu různorodá a zajímavá. Vidím tady třeba i některé šperky a podobně. Co se s těmi díly bude dít, až výstava skončí? Předpokládám, že teda v první řadě studenti budou muset obhájit jejich vznik, ale co bude i potom?
3: Teďka teda stojíme u jedné práce šperkařské, Nelly Meresové, která to pojala částečně průzkumně, ale ten výsledek samotný je užitný, dalo by se říct přímo, mohla by ty některé z těch šperků i vlastně v drobných sériích vlastně nabízet. Následně ty šperky samotný budou jejím vlastnictvím, i když teda rok máme právo práce studentů prezentovat a používat jako univerzita, ale následně je to teda už studentů, i když podle zákona máme na to autorská práva, stejně jako ten student, ale my je poskytujeme tomu studentovi s tím, že uvede vždycky, že je to vlastně práce závěrečná od univerzity v Liberci.
2: Paní proděkanko, vernisáž té výstavy byla už včera, dnes je to tedy ten první takový klasický výstavní den, kdy už tady není ten takový tradiční vernisážní ruch, ale dokdy si sem mohou návštěvníci přicházet ta díla prohlédnout?
4: Tak tady tahle ta díla, tyhle ty diplomky si můžou prohlídnout do 27. května a mezi tím studenti obhájí a my sem budeme instalovat bakalářské práce, a které zase jsou přístupné veřejnosti, na které zveme, a ty tady budou od 10. do 25. června. A mezi tím budou probíhat otevřené ateliéry semestrálních prací, mezi tím bude módní přehlídka v oblastní galerii Lázně. Pro nás na fakultě textilní, na katedře designu vlastně skončil semestr a začal takový období sklizně. A musím říct, že ta sklizeň je jako různorodá, bohatá, úžasná a jsme rádi, že na ně můžeme lidi pozvat a že nám sem chodí do galerie, že chodí na módní přehlídky a že to můžou ti studenti nejenom vyrobit, ale i jako to předvést veřejnosti a vlastně si ověřit, jestli to funguje.
2: Říká o výstavě magistři proděkanka katedry designu Technické univerzity v Liberci Jana Drašarová a byla tady s námi taky garantka programu designu Ludmila Šikolová.
1: Z Jablonce nad Nisou z Galerie N se nám přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Moc krát děkujeme za informace, Patriku. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jalmana spol. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme 10 minut po půl třetí. No a my teď míříme do geometrického středu Česka. Jestli pak máte tušení, kde ho najdeme? Pokud ne, vůbec nic se neděje, prozradí Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec 3 minuty po 3:15. Legenda světové hudební scény Smokey. Jiná legenda, Cher, dnes slaví krásné, kulaté, neřeknu kolikáté narozeniny. Narozeniny by oslavil také Joe Cocker. A kromě jiného si dnes také připomínáme Evropský námořní den, který se z iniciativy Evropská unie slaví od roku 2008. Vědí ale ještě současné děti, kdo je vlastně námořník a co všechno jeho práce obnáší? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková u předškoláků.
1: Že řídí loď, aby nikam nenabourala nepotopila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
2: Ten řídí loď, by nikdo nespadl do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenabourala třeba do ledovce.
4: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
5: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
6: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
2: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
7: A má hlavně na sobě oblečení.
8: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechno musí o moři vědět?
9: Aby ho na nějaká toho chobotnice toho nevzala, tak musí vědět, aby tu loď měl v pořádku.
2: Jak je to hluboký a jestli to tam je nebezpečný nebo ne.
10: Že může tam být nebezpečný žralok.
11: A nebo že by tam byl nějaký takový vodopad a kdyby se tam šli, tak by někdo mohl spadnout.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ve Frýdlantu se dnes v dalších ulicích mění popelnice. Česká Lípa prodloužila dobu nočního klidu. Bývalý výzkumný ústav textilních strojů v Liberci slaví 75 let. V noci i zítra bude oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Ve Frýdlantu na Liberecku dnes odpadová firma mění popelnice na směsný odpad u dalších domů. Podle informací města se výměna týká například ulic Žitavská, Nádražní, Máchova nebo Hejnická. Stávající nádoby nahradí nové popelnice s čipem. Jde o přípravu na nový systém svozu odpadů. Od července bude na Frýdlantsku fungovat systém door to door. Lidé budou mít před domem nádoby na směsný odpad a nově také popelnice na třídění plastu, papíru a bioodpadu. Změna se týká celkem 18 měst a obcí. Na radnici v České Lípě se kvůli nové vyhlášce o zkrácení nočního klidu obrátili pořadatelé kulturních akcí. Dřív museli organizátoři červnových festivalů Všudy Bud a Goldies hudbu stlumit ve 2 hodiny ráno. Podle v březnu schválených znění vyhlášky to letos má být už o půlnoci.
4: Organizátoři obou akcí, které se konají ve stejném termínu, tvrdí, že měli před schválením vyhlášky nasmluvané interprety. Žádají proto radnici o přehodnocení. Starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO příští týden na zastupitelstvu předloží návrh na změnu. V předběžném znění jsou zahrnuté i městské slavnosti, kde se o úpravě také bude jednat. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Zhruba 40 prototypů strojů nebo výrobních linek ročně vyvine společnost VUTS z Liberce. Bývalý výzkumný ústav textilních strojů slaví letos 75 let. Vývoj pro textilní průmysl ale dnes tvoří jen pětinu jeho zakázek. Vývojové centrum pomáhá firmám z Česka i ze zahraničí s automatizací a robotizací výroby. Jde o jeden z mála výzkumných ústavů v Evropě, který nové stroje nejen navrhuje, ale pro zákazníka i sám vyrobí, říká výrobní ředitel firmy Jaromír Ficek.
5: To nás hodně odlišuje od výzkumných pracovišť na univerzitách, protože těch je spousta a my vlastně jsme schopni veškeré certifikáty udělat, což na těch univerzitách udělají prototyp, ale už pak dál nejdou. Nás ten stroj odejde k zákazníkovi a může tam pracovat 7 dní v týdnu i pod nějakýma velkýma sankcemi, prostě musí ta funkčnost být garantovaná.
2: Příští rok by se měly navýšit platby za státní pojištěnce, plánuje to Ministerstvo zdravotnictví. Podle jeho ministra Adama Vojtěcha z Hnutí ANO by navýšení mělo zajistit, aby systém veřejného zdravotního pojištění nehospodařil se schodkem jako poslední 4 roky. Stát letos platí za své pojištěnce, kterých je dohromady asi 6 milionů, 2188 korun měsíčně.
3: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, během noci bude srážek i oblačnosti ubývat, kránu místy až na skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra očekáváme převážně polojasno nebo oblačno, večer se bude vyjasňovat, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Ubíšťka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále. dále krásné a pohodové středeční odpoledne. Možná jste si na mistrovství světa v hokeji v zápase se Švédskem všimli, že komentátoři změnili výslovnost některých jmen, hlavně těch švédských samozřejmě. Ku příkladu z Larssona byl z ničeho nic Larsson, z Petersona Pettersson, což se tedy setkalo s bouří nevole, a tak se komentátoři rozhodli, že výslovnost zase vrátí k tomu zažitému, na co jsme zvyklí. Škoda, já jsem se zrovna těšil, že na začátku této hodiny zatneme pršty, dáme ruce na prša a vyrazíme na novoborské krajské sportovní hry seniorů. Do nového bodu nás už za malou chvíli zavede kolega Jiří Jelínek. Čeká nás také rubrika Co je nového, a v ní vlastně také navštívíme Česko-Lipsko. Tentokrát budou naším cílem blíže vedli. U mikrofonu je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec skupina Katapult v čele samozřejmě s Oldřichem Říhou, který v pondělí oslavil 78. narozeniny. Teď máme 15 hodin a 13 minut a svým způsobem nás to přivádí k dalšímu tématu. Krajské sportovní hry seniorů v Libereckém kraji se blíží ke konci. V Novém Boru na Českolipsku dnes se v 10 disciplínách soutěží na 200 závodníků starších 60 let a disciplíny byly přizpůsobené věkové kategorii. Byly mezi nimi třeba Nordic Walking, petank a nebo házení šipek na terč.
1: Jednou z disciplín je hod basketbalovým míčem na koš a teď se to zrovna povedlo. Není to mladíku nebezpečné místo, kde jste se posadil?
2: To je v pohodě.
1: Vy jste přímo pod košem takhle a tady někteří účastníci využívají jaký neortodoxní styl toho hodu.
2: Jo, je to zajímavé.
3: Říká jeden z žáků základní školy u lesa, která se zhostila pořadatelství celé akce.
2: Ale tak jestli to padne, že ten koš, tak to platí.
1: Naproti od basketbalového koše se teď pilně soustředí českolipský tým na lukostřelbu. No Míro, byste se tý lukostřelby bála, ale tamhle vidím krásný v červeném kole.
4: To já jsem se bála.
5: Mám 4 dát.
6: A já mám 3.
5: To je dobrá.
1: No ono se na tohle špatně trénuje, že jo, málo kdo má doma luk.
4: No právě. No.
5: Jsme nebudete netrénovali, myslím.
1: A na jiný disciplíny určitě jo, ne?
5: Jo, ale taky nám to nešlo.
7: My to bereme, že to je báječné setkávání.
1: Říká Michaela Dohnalová z Nové Vsi nad Popelkou.
7: Když máme tréninky, tak vlastně ty tréninky to trošku trénujeme. Kdo si hraje, nezlobí. Je to prýmá, prostě hejbnem zadkama a je to fajn.
1: Hodně týmu, možná nejvíce tady přímo z Nového Boru. Čím to, že máte takové aktivní seniory tady?
8: Největší spolky jsou právě spolky seniorský.
1: Říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
8: Tak jako děti se chtějí spojovat, taky ty seniori chtějí spojovat, sportovat, radovat se.
1: Vítěz tohoto kola půjde do celorepublikového kola.
9: Je to tak a ještě se k ním většinou přidává tým ze Slovenska, z Polska.
1: Říká předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová.
9: A pak mají právo postavit svoje týmy ještě naše celostátní organizace. Český svaz žen, ačkoliv ví, že v životě nezvítězí, tak tam pravidelně jezdí.
1: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, že?
9: To se strašně pletete. My jsme kvůli tomu přesně vyřadili běhy, protože ty seniori jdou naopak vyhrát. A při bězích jsme měli nejvíce zranění, natažený svaly, natržený achilovky, na tartanu, to bylo spálenin.
1: Národní kolo sportovních her seniorů bude v srpnu v Pardubicích. Z Nového Boru Jiří Dělínek, Český rozhlas.
10: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

te čou a já šeptám. Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé.

0: Kapelou Buty jsme víceméně navštívili Moravskoslezský kraj 7 minut před 15:45. A když už jsme u toho cestování, vydáme se také k našim, řekněme, západním sousedům do Ústeckého kraje. Kryry na Lounsku, které před 5 lety ve Stebně zasáhla bouře, mají poslat kraji nevyčerpané peníze ze sbírky. Město se chce proti rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje bránit správní žalobou. Částku přesahující 9 milionů korun Kryry dosud neodevzdali. Termín byl 7. května.
1: Kdy v podstatě by město Kryry mělo část toho výnosu sbírky, které podle názoru kraje a tedy i toho odvolacího orgánu, tedy ministerstva vnitra, mělo by to být vráceno na účet Ústeckého kraje.
2: Uvádí hejtman Richard Brabec z hnutí ANO s tím, že prostředky mají jít do fondu pro mimořádné události a vysvětluje důvody pro rozhodnutí kraje a následně ministerstva vnitra.
1: Protože tam podle názoru kraje nebyly splněny ty podmínky využití účelu té sbírky v té části.
2: Sbírka, kterou povolila, kontroloval kraj. Měla pomoct lidem ze Stebna, kde bouře poškodila v červnu roku 2021 domy, zahrady a auta. Vichřice poničila taky rozlehlý park v centru vesnice, střechu kostela, ulice nebo okolní lesy. Na sbírkovém účtu se sešlo přes 23 milionů korun. Asi 9 milionů město nevyčerpalo. Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové bylo smyslem sbírky přispět poškozeným lidem. Kryry ale chtěli část peněz použít na obnovu Stebna, vysvětluje nezávislý starosta Václav Kadleček.
3: Chtěli jsme je použít samozřejmě pro všechny obyvatele Stebna, protože v podstatě tou katastrofou byli zasaženi všichni, že jo, ať už jakoby na majetku nebo na psychice. Cílem celého zastupitelstva bylo, aby jsme ty peníze použili v tak malé obci, jako je Stebno, nevím, 100 obyvatel, tak aby vlastně i do budoucna měli to fungování tam jednoduchý.
2: Město chtělo ve Stebně třeba koupit a opravit bývalou prodejnu Jednoty, kde by bylo podle Kadlečka komunitní centrum s obchodem, nebo postavit zděný altán u kostela. Zastupitelstvo schválilo podat správní žalobu na krajský úřad.
3: Se domníváme, že nebyl aplikován správně zákon o sbírkách, anebo nám umožnilo ty peníze dlouhodobě použít těm účelům, na který ta sbírka byla vytvořena. Částku jsme nevrátili, čekáme na vydání v podstatě předběžné opatření k tomu, aby jsme ty peníze neposílali do toho fondu.
2: Ničivá bouře Stebno zasáhla 24. června roku 2021. Vesnice si brzy připomene 5. výročí. Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máme s otázkou, co je nového do Máchova kraje. Na Českolipsko, do obce se zhruba 600 obyvateli, odkud můžete vyrazit třeba na hrad Ronov u České Lípy, do přírodní rezervace Vlhoště, na zříceninu hradu Řídelník a tak dále. Naším cílem jsou blíže vedly, které jsou kromě jiného mimořádné třeba i tím, že je tam jedna ze služebně nejstarších starostek v našem kraji, Romana Dvořáková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, přeju. To je krásné odpoledne.
0: Vy už to tady máte toho za sebou hodně v tom starostovském křesle. Kdybyste tak mohla zmínit něco z poslední doby, co se vám povedlo, na co jste hrdá? Máte tam něco?
1: No tak samozřejmě, že já jsem za tu dobu existence tady na úřadě na řadu věcí hrdá, jo? Protože podařilo se nám vlastně získat vlajku obce blíže vedli, kterou jsme neměli. Podařily se nám akce, výstavba několika bytů, pak se nám podařilo v našich obcích, které k nám přiléhají, vystavět dětská hřiště, vlastně v obcích udělat chodníky, komunikace, takže všechny tyhle ty věci, které slouží občanům, se nám podařilo udělat.
0: A tady ještě připomenu, že blíže vedli mají zhruba 600 obyvatel, tedy to není nic jednoduchého a mnohdy i finančně náročné. Vy jste mimo vysílání zmínila, že už vlastně dál starostovat nebudete. Doufám, že jsem neprozradil něco, co jsem prozradit neměl.
1: Ne.
0: No ale přeci jenom nějaké úkoly ještě před sebou máte.
1: No takhle, já bych ještě potřebovala tady být tak aspoň 20 let, aby se mi splnila všechna přání, která jsem si přece vzala. Ale v současné době jsou rozpracované, takže já předpokládám, že budoucí starosta se toho ujme a dokončíme nápady, jako připravujeme další výstavbu bytových jednotek, několika. Potom máme těsně před dokončením projekt posilovny, takže teď jsme převzali kostel svatého Václava, takže bude probíhat kompletní rekonstrukce. Na hřbitově chceme udělat kolumbárium, takže těch věcí ještě strašně moc, takže a ten toho času už je hodně málo.
0: Plány jsou skutečně smělé. Kdybyste nás tak mohla pozvat do blíže vedel, třeba na nějakou sportovní nebo kulturní akci, prostě nalákat nás přes polní, na co by to bylo?
1: Takže my u nás pořádáme každoročně koncem srpna naše tradiční blíževedelské slavnosti, letos už budou 19. Takže 22. srpna zvu všechny, kteří mají čas a chtějí se podívat na krásné blíževedly a okolní krajinu, aby přijeli do blíževedel a zúčastnili se našich slavností.
0: Říká nezávislá starostka blíže vedel Romana Dvořáková. Já vám moc krát děkuju, kdybychom se náhodou už ve vysílání nepotkali, protože, jak jsme si řekli, hodláte starostování pověsit na hřebík. Ať se vám daří, ať se samozřejmě všem v blíže vedlech daří. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8:40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dál ladíte Český rozhlas Liberec. My jsme vás před pár minutami se starostkou Blíže Vedel pozvali na slavnosti, ale ty jsou v plánu až v srpnu. Nicméně na slavnosti můžete vyrazit už tento víkend. V sobotu 23. května se v Rychnově u Jablonce nad Nisou konají slavnosti. Tamní náměstí zaplní samozřejmě spousta stánků lidí a vystoupí například Berenika Kohoutová, Stingová policie nebo Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Začíná se ve 14 hodin. Další podrobnosti určitě najdete na stránkách Rychnova u Jablonce nad Nisou a dobře se bavte.

Český rozhlas Liberec vám 7 minut před 16. hodinou přeje pohodové středeční odpoledne, a to odpoledne nejenom, že bude pohodové, po 16. hodině bude i zábavné. Hned po zprávách s Miroslavem Holubcem vás totiž čeká Humoriáda, kde vám dnes bude dělat průvodce Patrik Rozehnal a také herečka Kateřina Macháčková. Filip Majsl vám přeje stále krásný poslech a po 17. hodině ve Dni v kraji se budu těšit opět na slyšenou.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Paliva zítra nejspíš znovu mírně podraží. Kraj plánuje podpořit lepší zabezpečení lebky svaté Zdislavy. Liberecké muzeum chce rozšířit oceněnou výstavu. V noci i zítra bude oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Zástupci Libereckého kraje budou součástí komise, která má navrhnout podmínky, za kterých bude nově vystavovaná lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dosud byla relikvie v barokní prosklené schráně na bočním oltáři. Odtamtud minulý týden ukradl 35-letý muž. Jednou z možností je lebku vystavovat jen příležitostně nebo jiným způsobem. Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové ze starostů pro Liberecký kraj je hejtmanství připravené podílet se finančně i na lepším zabezpečení ostatků svaté Zdislavy, patronky Libereckého kraje.
4: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
3: Výstavu Lidé ve válce, za kterou se Vrchoslezské muzeum v Liberci získalo cenu za nejlepší loňský muzejní počin v Česku, si mohou lidé prohlédnout ve virtuální podobě na webu muzea. Expozici o osudech 12 různých lidí spjatých za druhé světové války s Libercem připravilo muzeum ve spolupráci s výtvarnicí Toybox. Výhledově se připravuje její rozšíření, říká zástupce ředitele muzea a autor výstavy Ivan Rous.
5: Celá ta výstava vychází z evidenčních karet, takzvaných policejních přihlášek z druhé světové války a těch karet je 118 tisíc. My jsme z toho vybrali 12 osudů, ale máme v zásobě další, takže my bychom chtěli i do budoucna tu výstavu obměňovat.
3: Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce měl ale rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, během noci bude srážek i oblačnosti ubývat, kránu místy až na skoro jasno, nejnižší teploty klesnou k 10 až 7 stupňům. Zítra očekáváme převážně polojasno nebo oblačno, večer se bude vyjasňovat, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vždyť jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
7: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
6: Ano, to je
7: krásné odpoledne.
6: Když děláme docházku, ale je to tak.
7: Ano.
6: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
7: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
6: Jo.
7: Nejlepší je bezprostřední humor.
6: Bezprostřední humor.
7: Ano.
6: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
7: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machančkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: A co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost, že ano.
3: Ale to nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím. Tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to typické.
1: Ano, ano. Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení, jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut, jo?
1: O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo, no tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne, tu... ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano, nebo
0: dopis.
1: Jsme to měli na vrátnici, na vrátnici. Jo? Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Krejči vzkaz?
1: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás u Borozerovi.
1: Taky.
2: Děkujeme.
3: Paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jak tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
5: jo,
6: tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, tak, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano,
5: koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišílte přívá na Břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir, monsieur.
6: To je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: No?
6: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
6: Ja, ja, kiss dich hart. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jo, už. V tom případě pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak se přijaté.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Ano, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako,
5: jo,
6: jako co vyšacuju,
5: jo,
6: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
6: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si tým, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo báčí.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě, jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně. A za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že ho vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co já mám, no vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomej, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Možný, já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím, takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že je poštyrech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi
0: přehrával.
2: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No, no, jako no. Co bylo tím opravdu
2: impulzem?
0: No ne,
2: impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Jasně. Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch malých formách, že jo, v Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální, jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: tak to je, ano. Většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako... Že
2: já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900, telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností.

0: rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme, ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jiba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný.
8: No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
9: No, jistě. Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady třepíte jen tak a
9: no,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Jak by se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No co mi do vás, člověče?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletl jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No, to nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože sleduju. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak
9: jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, tak dobře, no jo. Ale co kdybych byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych byl kocour, zoufale mňoukaje, žádaje, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žádaje vás o vaše vlastní mléko.

0: tak... No! To tak vypadá asi o čo večer, no? Já jsem blázen, no? Který chodí po ulici no? S konvema a rozdává mlíko.
1: No, vidíte. No, vidíte, a teď mi ho nedáte,
0: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
1: Ale jsem člověk, pane, no, víte.
0: To tady zase člověk.
1: Člověk.
0: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
1: Já mám strach, aby vám neskysilou.
0: Tak dáno,
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
4: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
3: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
4: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
3: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
4: Ne, ten film tam nepřišel.
3: Takže ho tam nikdo neviděl?
4: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako... No,
3: já bych vám řekla, o čem ten film je.
4: Ale já už ani nevím, který to byl, no, nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
3: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
4: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
3: Ano, a Havana jaká?
4: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
3: Ano.
4: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
3: ano,
4: v 80.
3: 80. let a pořád
4: stejné. To byl stejný autopark.
3: A pořád je to tam stejný možná.
4: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
3: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
4: ale
3: souhlasím.
4: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
3: ano.
4: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
3: Vzpomínky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlán Hora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No, polívka vřete, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka jste strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč, člověče.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: To jíte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor říhá.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor říhá, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zložil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No, já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor říhá, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: To já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak to zeptejte každá minuta, jak od těho vám zobák na roce.
6: Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat, o doktora kujvá. A to byl asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapce.
6: No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor říhá, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
7: Co
6: musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
7: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko,
6: nebo co? Já bych mu celaskom nikdy nedal.
7: Vy jste mu nedal vitamin C, vy nelido.
6: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskom.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uchlidnit někam hodně rychle do křoví.
6: Jo, jo, to už potřebuji další dobu. Nashledanou, doktor.
7: Je celaskom, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochrýnice, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Ja, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Výstavbu repliky Technikova pavilonu v Liberci zdržují chyby v projektu. Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů. Ivana Šrámková na výstavě v Jablonci představuje své dílo. V noci i zítra bude oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru. Stavba nového Technikova pavilonu v Liberci se opozdí. Replika historicky cenné budovy v areálu bývalých výstavních trhů měla být hotová v půlce května. Práce ale potrvají do srpna. V projektu jsou totiž chyby, které znemožňují plynulé pokračování, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Je jich tam přes nějakých 100. My teda nějakým způsobem se snažíme s tou stavbou komunikovat, aby opravdu se to nějakým způsobem posouvalo tam, kde mohou, ale některé závady jsou podle nich natolik zásadní, že se pokračovat nedá.
1: Projektový tým bude teď hledat řešení s kanceláří architektury města. Ta zpracovávala projektovou dokumentaci. Kvůli chybám se stavba o zhruba 6 milionů prodraží. Celkem by tak měla stát téměř 47 milionů. Lidé v Jablonci nad Nisou můžou v galerii v Nisa Factory nově vidět výstavu Ivany Šrámkové. Autorka se věnuje sochařské práci a velkoformátové malbě. Nejčastěji zastoupené jsou figurální sochy ptáků, které umělkyně doplňuje o nalezené předměty. Jedna ptačí socha má například místo hlavy dýni, doplňuje Ivana Šrámková.
4: Můj syn byl v Portu na Erasmu a tam jsou velikánský bleší trhy. Tam jsem třeba viděla tu dýně, tak jsem si říkala, ta dýně to fakt vypadá jako hlava ptáka s tím zubákem. Pak hledáte oči, aby to koukalo, že jo, tak zase jako se hrabu v korálích někde v nějakém prostě bazaru korálovi.
1: Výstava potrvá do 28. srpna. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, během noci bude srážek i oblačnosti ubývat, kránu místy až na skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra očekáváme převážně polojasno nebo oblačno, večer se bude vyjasňovat. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na dálnici D10 u Ohrazenic na Turnovsku stojí porouchané vozidlo. Projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Hezké středeční odpoledne 20. května, jsou 4 minuty po 17. a začíná den v kraji. A to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání zahájí za okamžik Miroslav Holubec souhrnem regionálních událostí. Pak se vydáme do Tanvaldu, kde začala působit charitativní zubařka, která se stará o děti i seniory. Podíváme se také, jaké technologické vymoženosti pomáhají seniorům v liberecké rezidenci Rosa, a s Patrikem Fischerem zamíříme do Friedlandu, kde dnes proběhlo setkání zaměřené na podporu nadaných dětí ve školách. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Charita v Tanvaldu na Jablonecku zprovoznila službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin o správné zubní hygieně a prevenci. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, mohou s aktuálními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
2: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému, s tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře.
1: Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat už za chvíli v našem dalším vysílání. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by měla policie církvi vrátit 30. května. Relikvii předá v den, kdy římskokatolická církev slaví památku svaté Zdislavy. V Jablonném v Podještědí bude proto tradiční zdislavská pouť, což potvrdil arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Mám z toho velikou radost a těším se na setkání se všemi, kteří se na záchraně této vzácné relikvie podíleli.
1: Ve Friedlandu dnes odpadová firma měnila popelnice na směsný odpad u dalších domů. Od července bude na Friedlandsku fungovat systém door to door. Lidé budou mít před domem nádoby na směsný odpad a nově také popelnice na třídění plastu, papíru a bioodpadu. Městské slavnosti v Chrastavě na Liberecku by v budoucnu mohly být o den kratší. Nově by mohl program končit už sobotu. Zastupitelé proto spustili anketu pro veřejnost. Hlasovat můžou na několika místech ve městě. První slavnosti, kterých by se měla případná změna týkat, budou ty v roce 2027. Na radnici v České Lípě se kvůli nové vyhlášce o zkrácení nočního klidu obrátili pořadatelé kulturních akcí. Dřív museli organizátoři červnových festivalů hudbu slumit ve 2 hodiny ráno. Podle v březnu schváleného znění vyhlášky to letos má být už o půlnoci.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: František Nedvěd v Českém rozhlase Liberec dohrál a dospíval svůj part a je čas podívat se na počasí, jaké bude. To nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak tedy bude v Libereckém kraji večer, v noci a nad ránem?
2: Tak během večera ještě z kraje noci bude převažovat nadále velká oblačnost jako teď s lokálními přeháníkami těch srážek, ale i oblačnosti potom bude během noci postupně ubývat. Do rána se na některých místech i vyjasní. No a teploty odpoledne vystoupaly na hodnoty mezi 19 a 22 stupňů v nižších polohách, na horách potom mezi 15 a 18 a v noci klesnou na 10 až 7 stupňů v nižších polohách, na horách potom až ke 4 a v některých těch horských údolích to může být až k 1 stupni a bude po celé to období foukat slabý vítr od západu nebo severozápadu.
1: Tak toto ale působí, že by Moniky mohly oslavit svůj svátek zítra za doprovodu přívětivého počasí. Jaký bude čtvrtek 21. května?
2: Tak zítra bude počasí velmi podobné tomu dnešnímu. Čekáme tedy převážně polojasno nebo oblačno během toho dne. Méně oblačnosti může být tedy ráno, jak jsme říkali, může se na některých místech vyjasnit. Více nebo méně té oblačnosti potom bude hlavně během večera, kdy se bude postupně vyjasňovat. No a během dne se jen ojediněle vyskytnou přeháníky. Pravděpodobně na horách je možné, že na ostatních místech ani žádné srážky nezaznamenáme. No a teploty jako dnes do 22 stupňů a na horách do 18.
1: Tak to vidí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pro zpříjemnění pozdního odpoledne v Českém rozhlase Liberec skupina Činasky a pokračujeme ve Dni v kraji. Jak si správně čistit zuby, jak používat zubní nit a jak je důležitá prevence, vysvětluje dětem zubaři v Tanvaldu na Jablonecku. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kde zdravotníci učí vybrané děti ze sociálně slabých rodin o správné zubní hygieně. Služba má pomoci rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
2: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezizubí, to máš takový hodně tmavý? Tak to je plak, který tam je třeba týden.
3: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
1: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
3: Druhý takový pilíř je dentální hygiena. Máme předjednaný dentální hygienistky, které by tady měly za nějakou snad zajímavější cenu provádět dentální hygienu. A třetí ten pilíř je vlastně ta samotná dentální péče.
1: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
3: Primárně jsme tuto službu jako cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaké individuální slevy nebo individuální nějaké cenové podmínky.
1: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
3: To ošetření bude jako nějaký opravdu elementární základní, ale bude to ošetření, které je ukončené oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.
1: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Z Tanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, máme minutu po půl šesté, pokračuje Den v kraji. Speciální podložka v posteli, SOS tlačítka, senzory, které sledují teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji. To jsou jenom některé z technologií, které teď testuje domov Rosa v Liberci u jedné z klientek. Zařízení poskytuje bydlení a služby seniorům a takzvané asistivní pomůcky mají ukázat, že i sociální služby mohou využívat chytré technologie v péči o klienty. Díky různým senzorům po bytě je možné vysledovat například odchylky v běžném chování, které mohou například značit nástup neurologického nebo degenerativního onemocnění.
1: Tohle to je něco jako hodinky, ty mi ukazují tep a kroky a já nevím co všechno.
2: Ukazuje mi Dagmar Šumová, klientka libereckého domu Rosa.
1: Tohle je pro člověka, který se mu začíná dělat blbě a ví jedno jediný, že tohle musí mačkat a držet.
3: Tady to ten není člověk... obyčejný náhrdelník,
1: ne,
3: SOS tlačítko, ne, aha.
1: Ta centrála se spojí s recepcí, která to tady hlídá, anebo s rodinou.
2: Asistivní pomůcky budou podle ředitelky domovu Rosa Anny Ješkové potřeba čím dál častěji.
4: Populace stárne a nerodí se dost mladých lidí, kteří by se taky o seniory starali, tak je to něco, co nám může pomoct. Jsou to technologie, které jsou zaměřené třeba na to, jestli si senior nezapomněl zavřít dveře, jaký vzduch vlastně v bytě má, jakou teplotu v bytě má. Hlídají veškeré funkce, oddýchání, potep, kvalitu spánku.
2: No a prý tu máte v bytě také čidla na oknech a na dveřích, paní Šumová.
1: Ještě tamhle nahoře, na té almaře.
3: A to tam u ledničky, no.
1: A to samé je v koupelně. A když tady není žádný pohyb dlouho, tak to na tom centru hlásí, že se tu nic nehejbá. Takže když je ten člověk dlouhodobě v nějakém rauši nebo v něčem prostě, tak už je to divný. A, jo?
3: Já už jsem někoho pošlo. A vypozorovala jste vy sama něco, co byste si řekla, tohle ještě by bylo dobrý.
1: My tam ještě budou do té podložky, kterou mám pod postelí, jo, mi naplánujou frekvenci dechu. A jestli to jednou bude hlásit třeba začátek záchvatu, tu, jak se to jmenuje?
3: Epilepsie nebo cokoliv.
1: Tak je to super věc.
3: Co má paní Šumová v bytě? To vy plánujete k jiným klientům?
4: Ne, pro každého klienta je vhodná ta samá technologie, takže budeme je testovat dál u těch klientů, kteří o to budou mít zájem.
2: S výběrem nových technologií pomáhá sociálním službám i vývojové centrum agentury regionálního rozvoje, říká její šéf Petr Dobrovský.
5: Aby slepě nenakupovali věci, které pak se ukážou, že spolky nefungují tak, jak čeká, nebo že s tím ten personál není úplně schopen pracovat, aby se rozhodli, do čeho třeba nejít.
2: S výběrem vhodných pomůcek pomůže agentura i lidem, kteří doma pečují o seniora nebo chtějí mít přehled o tom, jestli je v pořádku ve svém bytě. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 7 minut po půl šesté Český rozhlas Liberec vám nabízí průřez s naším dnešním vysíláním a my se teď vrátíme k dopolední návštěvě Friedlandu. Speciální vzdělávání zaměřené na děti, které mají například poruchy učení nebo pochází ze sociálně znevýhodněných rodin, se ve školách začíná postupně rozmáhat. Pořád se ale zapomíná na mimořádně nadané děti. Se změnou by mohlo pomoct i setkání Fakta a mýty o nadaných ve školách, které si připravili na dnešní odpoledne ve Friedlandu. Na podrobnosti se náš regionální stopař Patrik Fischer zeptal jedné z pořadatelek metodičky vzdělávání Evy Duškové.
1: To dnešní setkání má vlastně takový osvětový účel, protože o nadaných dětech i dospělých panují ve společnosti různé mýty a předsudky, tak si jenom řekneme, jak to vlastně ve skutečnosti s kognitivním nadáním je.
2: Vy se vlastně inkluzi nadaných dětí věnujete už delší dobu. Máte třeba nějakou představu o tom, kolik nadaných dětí ve společnosti máme?
1: Já mám z vlastní praxe v terénu hrubý odhad, že vždycky ve třídě, ve který je třeba 24-25 dětí, 4-5 dětí vykoukne jako s větším potenciálem, ale podle oficiálních statistik by mělo být ve společnosti kolem 2-3-5% mimořádně nadaných dětí a nadaných dětí bez toho přídomku mimořádně až třeba 15%. Takže mluvíme o celkovém čísle 15-20% lidí v populaci.
2: To znamená, že teoreticky až pětina populace, až pětina dětí, kteří chodí do školy, tak mají nějaký potenciál, který možná učitelé nedokáží rozpoznat?
1: Ano, přesně tak. Je to velké číslo, které nás vede k tomu, abychom se začali tímto tématem zabývat vlastně i nějak systémově.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Takové hezké hudební osvěžení na středeční podvečeré Ricky a Povery. No a když už tady tu severoitalskou skupinu máme, mohli bychom se podívat na průběžné hokejové výsledky, tedy alespoň na ten jeden v rámci mistrovství světa. Dnes Česká republika narazila na Itálii a na konci druhé třetiny překvapivě naši prohrávají s Itálií 0-1. Budeme samozřejmě držet palce, ale teď už se pojďme podívat na sport z jiného soudku. Krajské sportovní hry seniorů v Libereckém kraji se blíží ke konci. V Novemboru na Českolipsku dnes v 10 disciplínách soutěžili na 200 závodníků starší 60 let. Ty disciplíny byly přizpůsobené věkové kategorii, byly mezi nimi třeba Nordic Walking, Petanque, anebo třeba házení šipek na terč.
1: Jednou z disciplín je hod basketbalovým míčem na koš a teď se to zrovna povedlo. Není to mladíku nebezpečné místo, kde jste se posadil? Vy jste přímo pod košem takhle a tady někteří účastníci využívají jaký neortodoxní styl toho hodu.
2: Jo, je to zajímavé.
3: Říká jeden z žáků základní školy u lesa, která se zhostila pořadatelství celé akce.
2: Ale tak jestli to padne, že ten koš, tak to platí.
1: Naproti od basketbalového koše se teď pilně soustředí českolipský tým na lukostřelbu. No Míro, byste se tý lukostřelby bál, ale tamhle vidím krásný v červeném kole.
4: To já jsem se bála.
5: Mám 4 16.
6: A já mám 3
5: tady. To je dobrá.
1: No ono se na tohle špatně trénuje, že jo, málo kdo má doma luk.
4: No to právě. No.
5: Jsme budete netrénovali, myslím.
1: A na jiný disciplíny určitě jo, ne?
5: Jo, a taky nám to nešlo.
7: My to bereme, že to je báječné setkávání.
1: Říká Michaela Dohnalová z Nové Vsi nad Popelkou.
7: Když máme tréninky, tak vlastně ty tréninky to trošku trénujeme.
4: A je to... A kdo si hraje, nezlobí.
7: Ano, kdo si hraje, nezlobí. Je to prýmá, prostě hejbnem zadkama a je to fajn.
1: Hodně týmu, možná nejvíce tady přímo z Nového Boru. Čím to, že máte takové aktivní seniory tady?
8: Největší spolky jsou právě spolky seniorský.
1: Říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
8: Tak jako děti se chtějí spojovat, taky ty seniori chtějí spojovat, sportovat, radovat se.
1: Vítěz tohoto kola půjde do celorepublikového kola.
9: Je to tak a ještě se k ním většinou přidává tým ze Slovenska, z Polska.
1: Říká předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová.
9: A pak mají právo postavit svoje týmy ještě naše celostátní organizace. Český svaz žen, ačkoliv ví, že v životě nezvítězí, tak tam pravidelně jezdí.
1: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, že?
9: To se strašně pletete. My jsme kvůli tomu přesně vyřadili běhy, protože ty seniori jdou naopak vyhrát. A při bězích jsme měli nejvíce zranění, natažený svaly, natržený achilovky, na tartanu, to bylo spálenin.
1: Národní kolo sportovních her seniorů bude v srpnu v Pardubicích. Z Nového Boru Jiří Dělínek, Český rozhlas.
10: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: bláznova ukolébavka. Tak čas na spaní možná ještě nenastal, ale čas na loučení ano, pomalu končí den v kraji. Za 7 minut budou následovat zprávy, pak setkání u mikrofonu. No a co připravujeme na zítřek? V Jablonci nad Nisou skončila stavba nového dispečingu záchranářů a tak se tam vypravíme s Janou Pavlíčkovou. Regionální stopař nás zavede na vernisáž výstavy jedinečné kolekce jantarového šperku v Turnově a odpoledne se zaměříme na referendum, ve kterém budou už zítra lidé v Bedřichově rozhodovat o zastavitelnosti sjezdovek v tamním ski areálu. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje příjemný poslech a zítra popolední se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ovocná úroda bude nejspíš oproti průměru o polovinu nižší. Hrádek nad Nisou hledá už podruhé firmu na stavbu náplavky. Na středních školách je v Libereckém kraji volných ještě téměř 700 míst. V noci i zítra bude oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí ANO, respektive za hnutí SPD, a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku už podruhé vypisuje výběrové řízení na firmu na stavbu náplavky a vodního parku podél okružní ulice. První kolo muselo město zrušit. Podle nezávislého starosty Pavla Farského byl problém v tom, že radnice vypsala první soutěž v době začátku konfliktu Hormuzského průlivu.
3: Cena ropy rostla šíleným způsobem, oni nevěděli, co mají nacenit. Teď už se to snad ustálilo, ale pro nás je tato nestabilita velkým problémem, protože když máte dotační tituly, které mají termíny a vy to teď vysoutěžíte jednou, po druhý a nikdo se nepřihlásí, tak pro nás je to velká prekérka.
1: Téměř 700 volných míst je na středních školách v Libereckém kraji po prvním kole přijímacího řízení. Největší zájem byl tradičně o střední odborné školy, učiliště a také gymnázia a licea. Úspěšnost se podle systému DIPSY pohybovala kolem 80%, doplňuje krajská radní pro školství Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Řada uchazečů se dostala na školu uvedenou na první nebo druhé prioritě, přesto ale zůstávají obory a školy, kde je konkurence dlouhodobě mimořádně vysoká.
1: Žáci, kterým se nepodařilo dostat na žádnou střední školu, se můžou ještě přihlásit ve druhém kole. Přihlášky můžou posílat do konce týdne. Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který by mohl být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, během noci bude srážek i oblačnosti ubývat, k ránu místy až naskoro jasno. Nejnižší teploty dosáhnou 10 až 7 stupňů. Zítra očekáváme převážně polojasno nebo oblačno, večer se bude vyjasňovat. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 21 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
5: Milí posluchači, krásný dobrý den od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vám přeje Jiřina Brychcí, starostka krajského sdružení hasičů Libereckého kraje. Opět se potkáváme v pořadu Setkání u mikrofonu a mým dnešním hostem je opět člověk se srdcem hasiče. Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky v působnosti krajského ředitelství Ústeckého kraje. ředitel územního odboru Děčín, plukovník inženýr Boleslav Lang. A protože se známe docela dlouhou dobu, dovolím si tykání. Pane řediteli, vítej ve studiu Českého rozhlasu Liberec.
6: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.

0: Jak jsem říkala, známe se delší dobu, ještě za tvého profesního působení na Českolipsku. V roce 2024 ti za vzorný výkon služby u Hasičského záchranného sboru České republiky byla udělena medaile za věrnost druhého stupně, která se uděluje po 20 letech služby. Jaké byly tvé začátky u profesionálních hasičů a kde všude jsi působil?
1: Moje začátky se datují podstatně dříve, když jsem v roce 1996 opustil tenkrát nešťastně zprivatizované papírny v České Kamenici. Vznikala tam čerstvá profesionální jednotka hasičů a nabírali se další lidé, rozšiřoval se tenkrát ten početní stav. A já jsem využil nabídky mých kamarádů a v podstatě jsem nastoupil na stanici, která se právě budovala v České Kamenici, tenkrát ještě pod okresním úřadem Děčín. A nejdřív jako brigádník jsem tam působil jeden měsíc, pak jsem vlastně nastoupil jako hasič na funkci, při které jsem se seznamoval a začal seznamovat s tou hasičskou prací. Nebylo to úplně poprvé v mém životě, já jsem se v podstatě k té hasičině už dostal jako dítě, když jsem chodil do hasičského kroužku v České Kamenici, protože jsem rodákem z České Kamenice a nakonec to dopadlo tak, že jsem od toho 96. roku až do současné doby u Hasičského záchranného sboru zůstal. Prošel jsem si funkcemi v té České Kamenici jako hasič, hasič strojník, pak jsem šel pracovat do Děčína, kde jsem působil na operačním středisku. Můj křest vlastně na operačním středisku byly povodně v roce 2002. Pak došlo ke vzniku krajů a se vznikem krajů vznikla myšlenka anebo vůbec vznik tísňové linky 112 a vlastně integrovaného operačního střediska toho krajského do Ústí nad Labem. Tam byla šance přejít, ale mě se nechtělo a zůstal jsem teda věrný okresu Děčín a šel jsem velitelovat, když se zrušilo operační středisko v Děčíně, tak jsem šel velitelovat do České Kamenice jako velitel stanice. Mezitím jsem si doplnil vzdělání, vlastně dával jsem si ke svým 40 titul inženýra a ta cesta byla pak velmi rychlá. V podstatě chvilku jsem působil v Kamenici jako velitel stanice, pak ve Varnsdorfu v obci s rozšířenou působností. No a pak se nabídla možnost jít dělat vedoucího IZS nebo a služeb do České Lípy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: České Lípě jsem působil jako vedoucí pracoviště IZS a služeb. Byla to pro mě veliká změna, protože z toho velikánského Ústeckého kraje do Libereckého to bylo nepředstavitelně menší. Bylo to takové příjemné komorní prostředí, kde jsme v podstatě v přátelské atmosféře působili a znali se všichni, byli mi osobně, byly tam velmi osobní vztahy. Bylo to takový fajn, strašně hezké období, na které rád vzpomínám. Později se uvolnilo místo ředitele na územním odboru v Litoměřicích, tak jsem začal přemýšlet a podíval jsem se do mapy, vlastně jak daleko je Nový Bor, protože mezi tím jsem se přestěhoval do Nového Boru, tak jsem se podíval do mapy, jak je daleko Litoměřice, říkám si, ono to není tak zase úplně jako od věci, takže byla šance poskočit zase v tom profesním životě na nějaký vyšší post a vlastně objevil jsem se ve výběrovém řízení na ředitele územního odboru. Byl jsem vybrán a začal jsem působit v Litoměřicích. No a den se sednem sešel, změny, které nastávají v různých pracích, tak vlastně i tady u nás nastala změna v Děčíně, kde odešel původní ředitel a v podstatě nejdřív jako na výpomoc jsem byl požádán krajským ředitelem Ústeckého kraje, abych tam šel do Děčína působit jako dočasně, než se vybere nový ředitel, s tím, že Litoměřice zastoupí můj zástupce, kterýho jsem si tam určil. A v Děčíně najednou ta jednotka dočasnosti je jeden furt, takže už jsem v Děčíně na pořád. Takže jsem se vlastně po 12 letech, ono to trvalo 12 let, když jsem odcházel z děčínského okresu nebo územního odboru a po 12 letech jsem se vrátil zpátky do Děčína.
1: Ty jsi vlastně už na začátku odpověděl i na tu moji otázku, která měla následovat, co tvoje působení u dobrovolných hasičů, že teda seš odmala, ale předpokládám, že to trvá stále a díky tomu, co vykonáváš, seš stále ve spojení s dobrovolnými hasiči.
0: Ve spojení, ano, nejsem členem žádné jednotky, žádného spolku, to ne, na to skutečně nemám už čas, protože těch aktivit i mimo pracovních mám celou řadu, ale s dobrovolnými hasiči ta spolupráce je míněna jak v pracovní době, tak i v době mimo pracovní. V podstatě jsme taková jedna velká parta lidí, jedna velká rodina a já si neumím představit, že bychom jako měli být nějakým způsobem zásadně odděleni. Jedni bez druhých se neobejdou a společně to funguje úplně úžasně a je to parta lidí, která jsou svým způsobem blázni, ale v tom dobrém smyslu slova. A když je potřeba někde zabrat, tak jenom hasiči v podstatě dokáží tak držet pohromadě a tak zabrat, že všichni jenom smekají.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
3: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A teď se vlastně už dostáváme k tomu hlavnímu, o čem bychom si pak chtěli povídat. A to je spolek Hasičské fontány a vlastně tvé jméno se tam objevuje taky. O tomto spolku jsme tady hovořili někde v roce 24, kdy ve spojitosti s dětskou Hasičskou řekou, jenom lehce jsme na to narazili. Ale nicméně, pověs nám něco o spolku Hasičské fontány. Jak vznikl ten nápad a proč hlavně?
1: Tak spolek jako takový, jehož jsem zakládajícím členem, teda to je pravda, vznikl v roce 2017, kdy jsme začali připravovat tu mega akci k stému výročí založení republiky v Praze, kdy jsme vlastně připravovali obrovskou fontánu v hlavním městě na náplavkách. Tenkrát bylo potřeba to uchopit trošičku už přes potřebu vzniku tady toho nějakého ekonomického subjektu, protože v tom tekly finance. Z té louky najednou jsme se objevili v hlavním městě. Bylo to takové nepředstavitelné. Díky jednomu člověku, který vlastně celou tady tu myšlenku nějakým způsobem uchopil a neuvěřitelným způsobem zhmotnil. Jako to už asi se nikdy opakovat nebude, tohleto. A to je Jiří Havner, vlastně můj kamarád a kolega, který...
0: A další zakladatel spolku.
1: Další zakladatel spolku, ano. A tenkrát ještě s třetím zakládajícím, to byl David Sobotka, jsme začali pracovat na rozvedení tady těch myšlenek, udělat obří fontánu v Praze.
0: Jaké další ještě akce už teda mimo téhle z té pražské máte za sobou?
1: To je celá řada. To
0: dobře,
1: samozřejmě
0: tohleto,
1: tohleto bylo vlastně teoreticky až důsledek vlastně těch celé řady těch předcházejících fontán, které kdysi dávno založili a vlastně ten nápad vznikl na Českolipsku v obci Nový Oldřichov, kdy tehdy dědové a tatínkové se vlastně domluvili, že by něco takového mohli zkusit okolo rybníka a povedlo se to. A z toho Oldřichova v podstatě to pochází, ty myšlenky. Jo. My to dneska všude deklarujeme, že ten Oldřichov je otec celé té myšlenky zviditelnit hasiče trošičku jinak, než jenom při těch neštěstích, ale že tam existuje i nějaká spolková činnost, nějaká činnost, kde si můžeme v podstatě hrát, když to řeknu jednoduše, a udělat něco hezkého. Nicméně se ta fontána stříkala už velmi, velmi dlouho v tom Oldřichově a my jsme, nebo ten Jirka Havner hlavně, chytil myšlenku trošku to rozšířit, trošku jako to zviditelnit. Mysleli jsme si, že je to tak hezké, že by to stálo za to pustit mezi širší okruh lidí, veřejnosti a zkusit to teda zorganizovat v jiných městech. Takže bychom v podstatě začali tyhle ty akce organizovat nejdřív na Českolipském okrese. No a později to teda přesáhlo už hranice okresu a máme za sebou fontány ve Žďáru nad Sázavou, v Mostě a v Chomutově a ve Varnsdorfu. Ono to je tu pražskou, vlastně ta byla nejslavnější. Covid nám trošku zabránil dělat fontánu v Liberci a v Jablonci, teda trošku, to jsme tady měli naplánováno, ale bohužel k tomu ještě nedošlo. No a teď poslední fontána, která byla teď s dětmi na Kristýně, kde se podařilo nějakým způsobem zase udělat něco, co bylo hodně výjimečného.

0: Posloucháte pořád setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec a Jiřina Brychcí si dnes povídá s jedním z hlavních aktérů krásné akce, kterou pod názvem Dětská hasičská hudební fontána zažili všichni, kdo se 9. května sešli na Kristýně v Hrádku nad Nisou. Záměrně říkám zažili, protože každý, kdo tam byl, to skutečně s dětmi a s vámi všemi prožíval. Takže 9. května Dětská hasičská hudební fontána. Povídej o tom, jak vzniknul tenhle ten nápad, nebo kdo s tím přišel přímo i na tom místě, kdo vybral místo Kristýnu.
1: Tenhle ten nápad vznikl, když jsme v loni byli požádáni, protože o téhle té naší fontáně, jak si ty informace skutečně veřejností putují, tak jsme byli požádáni, že při příležitosti akce odemykání Kristýny v roce 2025 by bylo vhodné možná tam tady tu fontánu večer stříknout s těmi hasiči. Takže to bylo takové komornější prostředí, bylo to v menším rozsahu a byli to dospěláci. Takže jsme zorganizovali pár družstev a stříkli tam tu fontánu v roce 2025 a při té příležitosti jeden z členů naší party nám sdělil nápad, protože byl čerstvým rekordmanem dětské hasičské řeky. To byl zase další počin jiného spolku a jiné skupiny lidí, kdy teda dělali dálkovou dopravu, kterou vytvořili děti. Tak vlastně vznikla myšlenka, že ty děti bychom mohli zakomponovat i do téhleté hasičské fontány. A protože rekord, který vznikl v roce 2017 na Novoborském koupališti, již byl hodně starý a trefil hřebíček na hlavičku a našel ty správné šílence, tak mu samozřejmě všichni to odkejvali, že to teda zorganizujeme, že to zkusíme tu Kristýnu zorganizovat. Takže ten nápad byl spontánní, bylo to v souvislosti s tím, že jeden z našich členů, současný tý celý party lidí, která se okolo toho motá, okolo celých fontán, vyřkl myšlenku, která se ujala. A pak už to bylo jenom štěstí, náhoda, pozitivní lidé okolo a v podstatě
0: to... Ano, pozitivní lidé a množství lidí. Kolik jste tedy měli účastníků, kolik bylo dětí? A odkud všude bylo?
1: Dobře, dětí bylo celkem 473, což je i záznam teda v knize rekordů, protože to je další úspěch, který se podařilo překonat dětský rekord z roku toho 2017, o kterém jsem mluvil. A byly to děti z České republiky a děti z Německa. Bylo tam celkem 42 družstev, z toho 6 bylo německých, zbytek bylo našich. A bylo to na celkové délce 402 metrů.
0: Hadic, který měli na to, že tam...
1: Ne, 402 metrů byla celková délka, hadic tam bylo přes 4 kilometry a celkem bylo 204 proudnic a proudů na břehu a k tomu dalších 11 na středovém proudu. Bylo to nasvětleno celý 40 reflektory, 37 jich bylo nad břehu a 3 reflektory byly na tom středovém proudu.
0: Jak už jsi tady zmínil rekord, takže tam byla agentura Dobrý den.
1: Ano.
0: Takže máte a už máte jako oficiálně, že teda rekord opravdu padl? Opravdu
1: máme
0: je.
1: Potvrzeno, v tuhle chvíli se připravují certifikáty a potřebná další potvrzení, ale oficiálně už máme potvrzeno, že se ten rekord podařilo překonat, což už v podstatě předvoj byl na začátku, kdy jsme v počtu účastníků skutečně někde násobně překonali ten rekord z roku 2017 z Novoborského koupaliště, kdy tam byly také děti.
2: Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jsme v setkání u mikrofonu a povídání s Boleslavem Langem, jedním z organizátorů dětské hasičské hudební fontány. A teď by mě zajímalo něco ze zákulisí, co třeba ještě nikde nezaznělo, protože určitě samozřejmě média byla, prezentovali jste se. Nastala někdy situace, že jste se třeba vyděsili, že něco neklapne?
1: Ono těch situací asi bylo daleko víc, ale člověk to nějakým způsobem potlačí. A ve mně v tuhle chvíli stále žije ta úplně ten poslední zážitek, kdy jsem byl já přímo účasten na tom středovém proudu, kde jsem měl řídit nějaké ty světelné efekty, které tam jsou. A když jsme nemohli 3 minuty před spuštěním akce nasát vodu požární stříkačkou, tak to teda opravdu by se ani v jednom z nás, my byli jsme tam 4 lidé na tom molu, krve nedořezal nikdo. Já jsem si ještě před akcí dělal srandu z jednoho z těch dobrovolných hasičů, říkám, jestli ti to tam selže, tak tě utopím, ale on ten chudák si tam, myslím, zažil obrovský nervy, protože to hacu nám nějak nechtělo nasát vodu. Nakonec jsme téma pokusama ho přehřáli a museli jsme čekat, až vychladne, ale ty minuty, ty šly strašně rychle najednou. Jak to bývá většinou opačně, že minuta trvá hodinu, tak tady skutečně to bylo...
0: Utíkalo
1: strašně rychle a my jsme se modlili, aby už konečně zase mohla chytla ten stroj, aby teda nastartoval a mohli jsme nasát a fakt se to povedlo 3 minuty před 22. hodinou, kdy startovala oficiálně celá fontána. Tak to byl okamžik, na který asi nikdo z nás 4 nezapomene.
0: Jaká je disciplína u dětí na takových akcích?
1: Musím potvrdit, a mám to i ze zpětné vazby z celé té akce, kdy pan ředitel rekreačního areálu Kristýna nám velmi děkoval za neuvěřitelnou disciplínu a ukázněnost všech těch dětí a říkal, že takhle uklizeno tam po nikom ještě neměl. To strašně potěšilo.
0: Tohle já musím potvrdit i z jiných velkých sportovních našich akcí, že opravdu ty děti máme trošku takový disciplinovanější. Uklidí si po sobě, když něco rozbijou, tak přijdou a řeknou sice jako to, takže to je takový, to potěší, tomu úplně rozumím.
1: Tohle to strašně potěší a moc potěší a řekl bych, že i když jsem pozoroval ty děti, pro ně to byl asi neuvěřitelný zážitek. To bylo
0: To byla asi pro všechny samozřejmě.
1: Ale pro ty děcka to bylo ještě mocnější, podle mě, protože to skutečně není každý den, tohle to se nedělá každý den. A byly tam prckové od 3 do 17 let, jo. A ti nejmenší

0: jednoduchá záležitost technicky. Nás, tu partu lidí, která to dělá, dneska je kolem 8 lidí a nás to tam stálo kus života, ale to zahřátí na duši je ty zpětné vazby. To, že se to moc líbilo, že se nám to povedlo technicky, že jsme tam skutečně jako po té technické stránce nic neselhalo a organizačně to bylo úplně skvěle připravený i ve spolupráci právě s městem Hrádek nad Nisou a zejména teda paní Hedvice Cimrmanové, která nám velmi pomáhala vlastně s tou organizační záležitostí z toho města.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Určitě by tady mělo zaznít, že to, co mladí hasiči pod vedení svých vedoucích v Hrádku předvedli, byla, řekněme, třešnička na dortu jejich působení v té volnočasové aktivitě. Jejich činnost je dlouhodobá, systematická, rozličná, sportují, vzdělávají se, soutěží, kamarádí se. Ten společenský život je mezi hasiči základem a vůbec mezi lidmi všeobecně. Jsou součástí sboru dobrovolných hasičů, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Práce těch vedoucích a těch, kteří se o ně starají, není jednoduchá, je úžasná a já teda za sebe všechny strašně moc obdivuju. Přeji jim, ať se jim ta práce daří a smekám před každým, kdo se výchově mládeže, jak té naší hasičské, tak zkrátka jakékoliv věnuje.
1: Já to můžu do toho vstoupit, já to jenom potvrzuji. Je to práce pro budoucnost. Ono s těma dětma, to opravdu není jednoduché. Najít vedoucího, který se jim bude chtít

0: dnešní hektické době věnovat není jednoduché, ale zase to přinese to plody. Přinese to ovoce v podobě vlastně dalších členů našich výjezdových jednotek, ono to je spojeno. Spolek, jeden z těch spolků, co pracují na poli požární ochrany Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nám vychovává ten potěr pro dospěláky a z těch dětí nakonec se dají potom vybrat velice schopné a velice pracovité členy výjezdových jednotek, kteří pokračují vlastně jako dospěláci v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí a pomáhají vlastně zabezpečovat požární ochranu v celém širokém okolí.
1: Jedna komplikace se těsně před uskutečněním této velké akce objevila a to byl požár v Národním parku České Švýcarsko. Týkalo se to přímo víceméně i tebe, jako byla to hodně velká komplikace?
0: No bylo to velmi nečekané, jako to bývá samozřejmě v tom životě. A já jsem si říkal, tak jsem si od vody odběhl do lesa, tam jsem něco udělal a zase jsem si odběhl zpátky k vodě. Takže
1: no, ono se to samozřejmě netýkalo jenom tebe, ale i spousta těch jednotek, které tam byly, tak se účastnili potom vlastně na tomhle tom večeru, takže jako všichni, ale nebylo tam vidět na nikom, že by ho to nějak unavilo, protože tam byli všichni plní elánu a všichni byli nadšený. Musím to potvrdit, protože se mi to samotný taky moc líbilo. Všechna čest, že jste to takhle krásně zvládli.
0: Bylo to skutečně, tak jak říkáš, spoustu jednotek nebo těch sborů, které tady se účastnili, tak vlastně jejich jednotek bylo přítomno na likvidaci požáru v Národním parku, tentokrát v Jetřichovicích, ale skutečně my jsme měli ještě to štěstí, že ten požár byl zlikvidován ještě před akcí, která byla na Kristýně. Takže ve čtvrtek jsme předávali požářiště a v pátek
1: jsme
0: mohli ráno najíždět do Hrádku a začít připravovat celou tu akci, aby se teda v sobotu úspěšně konala.
1: Co nějaká výzva do budoucna? Co plánujete s hasičskými fontánami? Už máte nějakou myšlenku?
0: Já chci odpočinek, chvilku odpočinek, ale samozřejmě některé projekty už jsou v přípravě, takže jako i pro letošní rok ještě bychom měli zrealizovat, myslím si, že dvě akce, které jsou v plánu, ale já bych o nich nechtěl dneska mluvit. Máme něco
1: necháme
0: v plánu,
1: se
0: necháme
1: ano,
0: se překvapit.
1: Ano, děkujeme.
0: Tak.
1: Milí posluchači, nevím jak vy, ale já jsem si dnešní povídání v setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec moc užila. Bolku, tobě, tvé rodině, všem lidičkám kolem tebe přeji dobro, vnitřní klid, především zdraví a děkuji ti za návštěvu.
0: Já moc krát děkuji za všechno a opětuji všechno to, co jsi řekla, hlavně zdraví, to je to nejdůležitější. A děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili a kteří se spolu podíleli na tom, jakým světle to vlastně dneska vypadá a je velmi pozitivně chválena.
1: A s vámi, milí posluchači, se od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec loučí a těší se na slyšenou u dalšího setkání u mikrofonu Jiřina Brychcí, starostka Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Paliva zítra nejspíš znovu mírně podraží. Kraj chce podpořit lepší zabezpečení lebky svaté Zdislavy. Dnešní krajské sportovní hry seniorů ovládl tým ze Zákup. V noci i zítra bude oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Zástupci Libereckého kraje budou součástí komise, která má navrhnout podmínky, za kterých bude nově vystavovaná lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dosud byla relikvie v barokní prosklené schráně na bočním oltáři. Odtamtud jí minulý týden ukradl 35-letý muž. Jednou z možností je lebku vystavovat jen příležitostně nebo jiným způsobem. Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové ze Starostů pro Liberecký kraj je hejtmanství připravené podílet se finančně i na lepším zabezpečení ostatků svaté Zdislavy, patronky Libereckého kraje.
2: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
0: Liberecký kraj bude na celostátním kole sportovních her seniorů v srpnu reprezentovat tým ze Zákup na Českolipsku. V konkurenci 30 družstev se na první příčku při dnešním krajském kole v Novém Boru probojoval tým číslo 2 Zákupského klubu aktivních seniorů. Letošního 7. ročníku se zúčastnili rekordní 200 soutěžících, říká předsedkyně pořádající krajské rady seniorů Miroslava Palečková.
3: Loni to bylo v České Lipě a předtím se pravidelně střídal Tanwald a Lomnice nad Popelkou. A myslím si, že to tam ten příští ročník zase přeneseme, a protože nám jde taky o to, aby ty lidi jako viděli za zkus něco jiného, že jo, z toho kraje.
0: Český prezident Petr Pavel nebo bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužny, to jsou jen dvě jména hostů mezinárodní konference, kterou pořádá stanice Český rozhlas Plus. V pořadí 4. ročník hledá odpovědi na aktuální otázky, jak bude vypadat budoucnost Ukrajiny, až utichnou zbraně, a co to bude znamenat pro bezpečnost naší země i Evropy.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, během noci bude srážek i oblačnosti ubývat, k ránu místy až na skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra očekáváme převážně polojasno nebo oblačno, večer se bude vyjasňovat. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí, trenér, v případě sportovní terminologie, co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stáhle měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
3: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
4: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
3: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země jako Španělsko nebo Irsko hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Valtis, Český rozhlas.
2: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
5: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici existuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
2: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
6: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
8: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek. A i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger, Ladislav Vízek?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13, v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamene, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkali na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zase žen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz a když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no, vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslovil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 DJ-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který

0: se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem. Takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
1: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který

0: který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože byste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
1: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
0: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let, takže takhle daleko už nemůžeme.
1: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
0: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přeháňky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

z Harley, co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: 1944.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

Kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

Atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rostě Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšet platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavliny Klové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka, jak to tenkrát běžel Zátopek, je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Na příště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál po každé jiný strážný a ten volal do tmy, stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl, tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutilá teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Timesy napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několik desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit, jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve

0: Ale já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
2: A později rekreativní.
1: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena to nakonec. No.
2: Na mě, co se koukáte.
1: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
2: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já

0: nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
1: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepr vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
2: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, že pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 na boveček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a den. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A den, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přestal neděle, přijel jeho majitel, tal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisí s tím tempu. No a...
1: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
3: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
2: a
3: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
2: A to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
3: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
2: A teď
3: ale my, já a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem, teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka, ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
2: A ten, že ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
3: A nevěle se to, kud jsme z té svadební cesty neodjeli.
4: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli, ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitánčik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto. Už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní, jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý, ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti, a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás v rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se
1: hezky.
0: Jo, super,
1: že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hej, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony, žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, že to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, že jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je syntézy a Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct. A dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: jo. Tak 44.
0: Pět.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná. Jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, tak jí dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
0: Paní
1: no,
0: Eva,
1: potom,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4x vdala.
0: No to 4x.
1: To si neumíte, to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli 2 manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem ten 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já, všechno, on nic prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás přišel jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali ikemu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele, teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, klíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No,
1: tak do, tak
0: paní
1: znova...
0: Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tenhle váš, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky,
1: let,
0: díky a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak
1: no tak s tím jabkem, to ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne, vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle, mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakým zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, tak to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy. Kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měla říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, tak jestli byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou jakoby rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl ano, tvůj určitě syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak bych to řekl, lidu měla zvířet mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek Kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, jo, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka, jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no ale taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, záslužnou činnost, takže...
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí. Jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane Kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je. Asi.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mm-hmm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, že to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu na ty 3 roky. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři, no zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta jde úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to jo, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to
0: dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, všechny. Protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: A já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? Tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: posluchače, já vás taky tady moc. Pěkný. No, jestli padá jablíčko daleko, nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví. Hmm.
1: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
0: Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
1: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
0: Ano. Takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak se říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak se říká, no, že to jako typické, no.
1: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
0: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v této vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně. Mm. A samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkal jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiemi a podobně. Takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
1: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavy a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí 10.
0: Ano.
1: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
0: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně někam minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, jestli potom jako sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace. To, jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
1: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte no, rád, tak, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
0: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to si měl vlastně nějakých 6 roků, a tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
1: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky přeju. Taky se mějte hezky, pěkný dobrou noc.
1: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/ a linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme, ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: Padá.
0: Jo?
1: To víš, že padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: První pivo natočil někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak, no tak třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: Ale jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no a to bylo právě výborečku. Já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, teda taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, než jsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jo, jako máte to po ruce.
1: Borovička, pohodný materiál.
0: Aha.
1: Ale všecko normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji
1: ahoj,
0: krásný květen.
1: Ahoj,
0: naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti, tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v Noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky Noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký do výšin. Což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: Ale on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě v své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. Ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu
0: zdržovat. Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam, nevím, jestli je to teda lepší, no, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skuteční teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, ani buldozerem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala, tady vidím podpis Dana Blatna.
1: Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás
1: probralo.
0: Nikdo vydává. A z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích
1: stalo,
0: já už jsem byl
1: lidem.
0: A řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Pohodě, já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím. Jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví. Mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo, já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru, no,
0: ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: No tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v recese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka... To já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak, protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař, všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda, mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně... Začal jsem s Červeným křížem, s tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci? Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak, podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně
1: ale
0: velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste cestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Je to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž spoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: No, Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černé ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ a jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně po práci, ty zbožňují pacienty, pacienti zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44, no ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata a ona má

0: Dokáže im to. Dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
1: No tak častá krůpěj, kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
0: No řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
1: No právě. Že,
0: ale ona není drzá, co právě.
1: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
0: Ne, já nejsem drzá, ale jsem odvážná, tak bych řekla.
1: Jo.
0: Jsem odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit. Ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Šporclová Sofie, teďka hrála už ale ve čtyřech filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy a aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ho nevzali. No.
1: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
0: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to nezná vůbec, takže ono to taky bylo vlípat.
1: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
0: no,
1: nebo to šlo automaticky?
0: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrál divadlo. A byl velice oblíbený v kolektivu a tak to jsem zdědila já po něm teda.
1: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
0: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice, já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně, jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohleto, to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si opamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky Já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobša a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
2: Vánek svaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější, to jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení.

0: Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
5: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zas dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Předložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu, ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrtí Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
5: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
5: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
5: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
5: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
5: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
5: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
4: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
5: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
7: Byl tam celou dobu sám?
5: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
4: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
7: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
5: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
4: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
7: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
5: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
4: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
5: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
7: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
4: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
5: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli,

0: Hádali kvůli účtu?
1: Ano, pan Bormann podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Bormann na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
0: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
2: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
0: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
1: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
2: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
1: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
2: Uměl vůbec střílet?
1: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
2: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
1: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
2: Je tam vůbec nějaký bife?
1: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
0: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
1: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
2: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
1: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
2: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem Vrátnice, v které seděl pan Glenn?
1: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
0: Tedy i pan Pitkin.
1: Služba ve Vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
0: Byla ta skříňka nepoškozená?
1: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
0: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
1: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
0: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
1: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
2: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
0: Zjistilo se něco při pitvě?
1: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
0: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
1: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
2: Ach tak. Zdá se mi to docela

0: prosté, pane Doyle.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.